Od Luceren k LED lampám. Brno slaví 245 let veřejné osvětlení a to krásnou výstavou. I na ní koukneme teď tady u nás ve vysílání Krokodýla. Veřejné osvětlení v Brně má dlouhou tradici. K 245. výročí zavedení prvních světelných lamp připravila společnost technické sítě Brno výstavu na Nové radnici. Pokud vyrazíte, můžete si prohlédnout historické materiály i interaktivní prvky, které vás provedou celou historii brněnského veřejného osvětlení. Zážitek určitě zajímavý. Stavte se, teď se pěkně stavte do světa skvělých hitů. Máme je pro vás na Krokodýl, tak žádná cesta daleko to nebude.

Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi a uvedení i ve Spojených státech. A to je dobrá věc. Český film si zaslouží samozřejmě vyrazit za hranice. Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dubbing a s americkým distributorem připravuje uvedení v USA a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do projektu přinesl své dlouhodobé vazby na americký filmový průmysl. Tak doufejme, že z českého sportovního dramatu se prostřednictvím svým kulturní diplomacie stává film, který otevírá téma života s handicapem, adaptivního sportu a duševního zdraví. Skvělý film, který si vychutají tedy za hranicemi. Přejeme mu hodně úspěchu. Vám přejeme příjemný poslech dalších hitů Krokodýla.

No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Phoenix.
1: Francouzský pár při čekání na rezervaci vyplnil tiket. A co se stalo? Výhra tam byla. A právě na to koukneme teď u nás ve vysílání Krokodýla, protože třeba vám se poštěstí. Ano, pár francouzského města si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci vsadil v trafice v loterii Loto a vyhrál 10 milionů eur, tedy 242,5 milionu korun. Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. No, panečku, tam padaly peníze. Tak třeba padnou i vám, třeba i v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, když tolik milionů tam nemáme. My už jsme ale přesto rozdali víc než 3

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin a 30 minut, dobré ráno, dobrý den, zdravíme všechny, kteří teď stávají do práce. Někteří, jak jsem tady na Radio Krokodýl zjistil, už té práce ráno jsou. Ráno jsem se stavoval po 5. hodině u benzinky a paní mi říká, je, ale vy se dneska mračíte. Říkám, já se omlouvám, já se vůbec nemůžu nastartovat. Doufám, že vám se ten start do toho posledního pracovního dne 33. týdne daří lépe. Jako u mě už taky dobrý, pravda, už být 5 hodin v práci, jako třeba u té benzinky, jako nic moc. Přátelé, kdo dneska slaví svátek, je to Alan a Silva. Nezapomeneme na ně, pokud v téhle chvíli už vyrazíte na silnice. Vypadá to, že v téhle chvíli vás nečeká žádné nepříjemné překvapení, nemáme hlášeny

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:15. Přejeme dobré ráno. Jak je venku? Zatím chladno, ale bude jednou tolik. V Brně máme nějakých 14 stupňů. Vyškov hlásí 11, Břeclav taky 11. Ve Znojmě mají teplo, tam mají skoro 14 stupňů, ale třeba Jihlava ta hlásí jenom stupňů 7. Odpoledne očekáváme počasí bez oblačnosti a teploty letní 29 až 32. Přejem dobré ráno.
0: Krokodýl. Krokodýl.

0: To bylo Radio Gaga, tohle je Radio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, máme tady poslední pracovní den 33. týdne, tedy pro někoho, nebo pro drtivou většinu. Pátek 14. srpna, Alanové slaví svátek. Ze studia Rádia Krokodýl, dobré ráno, přeji Katka Horáková.
1: A Tonde Kale, krásné páteční ráno. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob, i o tom budou zprávy.
0: A co dáme po šesté? Například bude David Guetta a Jennifer Lopez. Chystá se i Michael Jackson a třeba i Miraj. Nepouštěla jsi nahoru topení na nohy, když jsi?
1: Ne, nepouštěla.
0: Já jo, člověče.
1: Fakt?
0: Hele, venku je nějakých 13-14 stupňů, tak on není úplně moc teda.
1: No není, není.
0: Pokud tě ten tvůj doma rozpálil, tak se není, vím, že nepotřebuješ. No nic dobře. Tak máme tam 14 stupňů, teda v centru Brna, jinde je třeba o trochu míň a dnešní počasí bude opravdu letní. Čeká se počasí bez oblačnosti a teploty 29 až 32 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Střed hledá provozovatele dvoupodložní kavárny na Rulerově nábřeží u řeky Svratky. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci nyní pracují na úpravě budovy.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a taky ve vodní nádrži Letovice Vranová je kvůli snícím voda nevhodná ke koupání. Rizikové pro některé lidi může být koupání i na Brněnské přehradě.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: V Jihlavě včera vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události prověřuje policie. Nehoda byla na trati na Brno. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. O druhou českou medaili bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava vázne v Brně ve Slatině před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská. Jinak je provoz spíše plynulý. Pozor v Jihlavě na Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží. Došlo tam k nehodě plynovodu. Komunikace je dočasně uzavřená. Na Brněnsku v Ořechově na ulici Ježkov čekejte omezení kvůli opravám. A z důvodu oprav se projíždí s omezením také v Modřicích na Brněnsku na Chrlické ulici. Sledujte tam dopravní značení. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilžar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Michal napsal do naší Krokodýlí aplikace: ahoj, zahrajte všem veverkám, ježkům a ptákům, ať se jim lépe snáší to vedro. A občas jim před dům nalijte do misky trochu vody, pokud to půjde. Díky, Michal.
1: To je hezký. Tak zdravíme všechny veverky a ježky a taky posluchače Krokodýle, protože i dneska vás osvěžíme malinovkami. Podrobnosti v této hodině.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut tomu pojďme zkontrolovat 14. srpen, co se stalo zajímavého. Například v roce 1370 císař Karel IV. Udělil Karlovým varům městská práva. Můžeme také zmínit rok 1946, kdy ve Zlíně bylo založeno profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících, co by součást národního podniku Baťa. Všichni pracovníci divadla byli vedeni jako zaměstnanci dílny číslo 9472. Já jsem tam byl 3 roky v angažmá ve Zlíně, takže vzpomínám na tu dobu. Oj, to bylo úžasné. V roce 1953 v Prostějově se setkal Jan Werich s divačkou Milenou Dvorskou a nabídl jí roli Marušky ve filmu Byl jednou jeden král. V roce 1974 veletržní palác v Praze byl zachvácen požárem, jehož likvidace trvala téměř týden. V roce 1977 herci Jan Tříska a Karla Chadimová emigrovali do Spojených států. V roce 2001 plavkyně Dana Zbořilová přeplavala jako druhá Češka v historii Lamanšský průliv. A taky můžeme zmínit rok 2002. Povodeň v Česku. Už bylo 10 obětí na životech. Vltava v Praze dosáhla úrovně 500 leté vody a začala evakuace Starého města. Ze zaplavené trojské zoo uprchl lachtan Gaston a třeba Labe u Neratovic zalilo areál chemičky Spolana. Teď to máme úplně přesně naopak, voda není vůbec nikde. Pojďme se mrknout do světa. V roce 1248 začala stavba katedrály v Kolíně nad Rýnem, která trvala 632 let. Tomu se říká celkem dlouhá stavba. V roce 1592 anglický mořeplavec John Davis objevil neobydlené Falklandy. V roce 1784 na Kodiak Island založil ruský obchodník s kožešinami první stálou ruskou osadu na Aljašce. No a když jsme ještě u toho Kolíně nad Rýnem, tak v roce 1880 byla dostavěna právě ta katedrála, kterou začali stavit v roce 1248. V roce 1920 byly v Antwerpách zahájeny letní olympijské hry. V roce 1941 Winston Churchill a Franklin Delano Roosevelt podepsali Atlantickou chartu. A taky se dívám ještě celkem bohužel výročí, ale všichni jsme to sledovali. V roce 2018 se v Janově zřítil Morandyho most. O život přišlo celkem 43 lidí. Kdo dneska z těch známých a slavných slaví narozeniny? Tak například mám tady zpěvačku Sarah Brightman, ta dneska slaví narozeniny 66. Herečka Halle Berry dneska slaví kulatou 60. A třeba herec Braňo Holíček, ten dneska slaví 41. narozeniny. Pokud jste ještě nestihli svátky zaregistrovat třeba ve vašem kalendáři, tak dneska slaví Allen a také Silva. Krokodýl gratuluje, přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Super Hajeneka na Krokodýlu, 19 minut po 6. hodině. Vím, že ve Vyškově je celkem zima, 10 stupňů, ale ještě chladněji je v Bystřici nad Trenštejnem. Tam mají jenom 6 stupňů. Tomu se říká zimínka, Kako, ne tomu, co je tady. Přišla do studia tady z nahrávárny a říká, ty tady máš hroznou zimu.
1: Ne, já jsem řekla, že oproti tomu, kde jsem byla před chvílí, což je třeba kuchyňka, tak tam je opravdu teplo.
0: To je pravda, tam nevětráme, tady u nás, ano, jsem rozhodl, dnešní odpolední teploty budou vysoké, letní, čeká se 29 až 32 stupňů a počasí bez oblačnosti.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Závěr druhé světové války a bombardování Brna z let 1944 a 1945 připomíná nová expozice v severní části kasemat na brněnském hradě Špilberk. Je to první etapa obnovy stálých expozic hradu, kterou Muzeum města Brna plánuje uskutečnit do roku 2030. Téměř 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. V letech 2021 až 2025 to bylo 137 motocyklistů. Více než 82% těchto smrtelných následků si přitom zavinili sami. Uchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce. Etna už několik dní chrlí popel a lávu, to se vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Ve finále porazili italsko-americkou dvojici Eraniová Martinezová 6-3, 6-4. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 9 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Je dobré mít přítele na celý život.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: celou jižní Moravu.
1: 6 hodin 31 minut tomu ano, osvěžujeme a to tak, že rozdáváme úžasné nápoje.
2: Máme pro vás 103x limonádu Zon Malina a nově se můžete vyfotit taky s naším maskotem, vozíme sebou krokodýla a tak to je na místě veselo.
1: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka, je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: Ano, můžete si ho i pohladit.
2: Maskota.

0: A z důvodu oprav se projíždí s omezením také v Modřicích na Brněnsku na Chrlické ulici. Sledujte tam dopravní značení.
1: Pozor taky dejte na Třebíčsku mezi Kralicemi nad Oslavou a Jinošovem. Tam se srazila dvě osobní auta z Jízeky Vadlově. Na Břeclavsku mezi Kurdějovem a Hustopečem leží na vozovce sražená srna. A pozor, D1 z Brna na Vyškov, kilometr 215, stojí u Krajnice odstavená dodávka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl 7. Děti a kosmetika.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, k čemu se používá řasenka.
3: Řasenka se používá na řasy, aby byly černý, a navíc ženy to používají. Řasenky nosejí ženy, aby byly hezký. Řasenky nosí ten, kdo je holka, a aby byla krásná žena a měla krásné řasy. Řasenkou se maluje moje mamka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Bruce Springsteen na rádiu Krokodýl 7:45. V doslechu a v dosahu Krokodýla je největší teplo ve Strážovicích u Kyjova. Tam mají v téhle chvíli 18 stupňů a největší zima je na sever od Brna. Bystřice nad Prenštejnem tam mají jenom 6 stupňů. Dneska očekáváme počasí bez oblačnosti a teploty letní 29 až 32.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Vlak v brněnských Židenicích včera odpoledne srazil a zabil člověka. Provoz na trati na Brno Maloměřice byl asi hodinu zastavený. Poté mohly začít vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. V botanické zahradě na jihozápadě Londýna včera naměřili 38,1 stupně Celsia, což ze včerejška činí nejteplejší den letošního roku. Anglii sužuje letos už pátá vlna veder. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovství Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. I dnešní odveta se bude hrát bez diváků. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Pryč z DPH, pryč z DPH.
9: Přesně tak, nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix, buďte in.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch se znickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
11: Aye.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut schází do 7 hodiny ranní. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno a víme, co se bude dít v Brně už zítra. Okolí řeky Svitavy ožije díky 12. ročníku festivalu Na nábřeží. Ten nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, taky projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Cílem festivalu je ukázat Svitavu nejen jako přírodní osu města, ale taky jako místo setkávání, kultury, historie, sportu a sousedského života. Jinak festival se letos koná na 16 místech podél řeky, a to od Bílovic nad Svitavou na Brněnsku až po Brno Komárov. Tak pokud jste na zítřek neměli žádný plán, už ho máte.
1: Já mám program a budu uklízet. Dobré ráno.
2: To je hezká činnost.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tvůj pocit po projektu?
1: Jipi!
2: Jo!
0: Jé!
3: Jipi, jipi!
0: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Za minutu bude 7 a vy jste s Krokodýlem dnes v pátek 14. srpna. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Grilovací místa na brněnské přehradě jsou kvůli riziku požáru uzavřená, víc už za chvíli.
5: Co dáme po 7? David Guetta, Alphaville, Avemax. Nejsou to 3 písničky, ale jedna. Palp Disco 2000. A taky za 100 let.
7: Kdo ví, co bude stát za 100 let, co ona.
5: Dnešní počasí bude letní, opět, i když teď je tam chladno, necelých 15 stupňů, někde 13, někde 12, někde třeba jenom 6 v Bystřici nad Pernštejnem. Ale odpoledne bude léto, očekává se počasí bez oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů.
8: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Grilovací místa na brněnské přehradě jsou kvůli zvýšenému nebezpečí požáru uzavřena. Výstraha před požáry platí na celém území Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr výrazně zvyšují riziko jejich vzniku a rychlého šíření.
8: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: V Lužních lesích v chráněné krajinné oblasti Soutok se podle tamní zprávy prohlubuje sucho. Patrné jsou vyschlé tůně, rozpraskaná půda i povadlá vegetace. Vážnější než jedno suché léto jsou však podle zprávy dlouhodobé změny vodního režimu.
8: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: V Bzenci se rozjela nejrozsáhlejší stavební úprava silnice 54 za letošní rok napříč Hodonínskem. Ředitelství silnice dálnic investuje přes 43 milionů do výstavby dvou kruhových objezdů a nových přechodů. Řidiči vstoupili do tříměsíčního období, kdy dojde k nejrozsáhlejším úpravám. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá. O medaili bude v sobotu bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. V kvalifikaci hodil v první sérii 80,92 metru, pak už nepokračoval.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 99. kilometru na cestě z Prahy boural náklaďák. Projíždí se kolem, ale bez zdržení. A dále na příjezdu do Brna zpomaluje převážně nákladní doprava od 180. kilometru. V Brně počítejte s omezením kvůli stavebním pracím na Komárovské ulici mezi ulicemi Konopná a Uvlečky. Kvůli zúžení zpomaluje doprava také na křižovatce Sportovní a Drobného. A na Třebíčsku mezi Kralicemi nad Oslavou a Jinošovém se stazla 2 osobní vozidla a projíždí se Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Koptilšáro.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 2,5 minuty po 7 hodině ranín máme na Krokodýlu připraveny dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou.
1: My vám přejeme krásné ráno, buďte s námi, protože chystáme soutěž s brněnským Hantecem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jsi nechala auto? V bazénu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 a půl minuty, Hantec je připraven, také je připravená cena. Za uhodnutí tou cenou jsou dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou, která se uskuteční 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Vestařské v Brně. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě budou kapely jako třeba Kulomet, Olga Lunová, Děti Ráje a bohatý doprovodný program.
2: No, užít si tuto úžasnou akci můžete zdarma, když se právě teď jako první dovoláte do studia na 603 103 103 a zodpovíte, na co se Žanek ptá.
1: A na co, že se to ten Žanek teda dneska ptá?
3: Gomity, co to znamená schrastit hoknu?
1: Co to může být? Schrastit hoknu.
2: To bude jednoduchý.
1: Já myslím, že jo. Co říkali Brňané, když jsme se jich zeptali?
4: Někoho obrat o peníze třeba.
5: Hokna je práce. Schrastit hoknu jako, nevím. Jo, najít si práci.
6: Najít si práci, jo.
1: Tak nám to tam celkem pěkně zaznělo. Radio Krokodýl, dobrý den přejeme.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den komu?
7: A je tady Jiřina, pardon, já jsem se úplně jako, vidíte, že jsem se dovolila.
2: No, já to chápu.
1: Tak povídejte, víte, co to znamená schrastit hoknu?
7: Určitě sehnat práci.
3: Schrastit hoknu znamená sehnat si práci.
1: Máte nějakou?
7: Mám mateřskou.
2: Mateřskou, tak to je jako těžká hokna, to.
1: Jste tady holky dvě, já jeden. Proč se tomu říká mateřská dovolená?
2: To určitě vymyslel chlap.
7: Protože to vymyslel chlap. Ne,
2: no.
1: Aha, holky se sešly, dobrý, já do toho zasahovat nebudu.
2: To bychom měli.
1: Ne, já vím, že to jako fakt s dovolenou nemá nic společného. Nemá. Každopádně vyhrál jste vstupenky, gratulujem.
2: A hezký den.
7: Super, děkuji moc, mějte se.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Dája Insomnia na rádiu Krokodýl 18 minut po 7. hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Dneska nás čeká léto, pravda, teď je tam chladno, někde kolem 15-16 stupňů, ale odpoledne by to mělo být bez oblačnosti a teploty 29 až 32.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren, spotřeba vody vzrostla až o 200%. Brněnskou ubytovnu Pohoda na Cejlu čeká rekonstrukce. Přibližně 80 lidí, mezi nimi i rodiny s dětmi, se proto bude muset z budovy vystěhovat. Majitel chce s opravami začít během následujících 2 měsíců. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera, přinesl data o 30 000 unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6600 nových registrací. Test má digitální informační agentura stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži. Beach volejbalistky Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy v Polsku soupeřky z Litvy 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupily přímo do osmifinále. Stejně se dařilo i Markétě Svozilové s Marí Sárou Štochlovou, které v utkání o prvenství ve skupině zdolali Němky 21-13, 21-17. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jé!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
13: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Zase nudná oslava nebo teambuilding.
15: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky.
16: Zábava zaručena pro všechny. Od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brain.fak.cz.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Jak to vypadá, když krokodýl osvěžuje? Prosím, pěkně, přesně takhle.
2: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka a je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: Je to příjemné, kde budeme rozdávat dneska?
8: Tak 103 limonád Zon Malina budeme dnes rozdávat večer, samozřejmě v 19.30 na jízdě Brnem na bruslích, kolech a koloběžkách. Připomínáme, že stras je v Komárově na parkovišti u restaurace naproti Lidlu.
1: Tam se za námi zastavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krátce po půl osmé vyrážíme na silnice, začíná Kuba. Tak Kubo, co je nového?
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 99. kilometru na cestě z Prahy boural náklaďák. Projíždí se kolem, ale bez zdržení. A dále na příjezdu do Brna zpomaluje převážně nákladní doprava od 180. kilometru. V Brně počítejte s omezením kvůli stavebním pracím na Komárovské ulici mezi ulicemi Konopná a Uvlečky. Kvůli zúžení zpomaluje doprava také na křižovatce Sportovní a Drobného. A na Třebíčsku mezi Kralicemi nad Oslavou a Jinošovém se svazla 2 osobní vozidla a projíždí se Kyvadlově.
1: Kubo, děkujeme, pojďme se také podívat, co jste nám nahráli do naší aplikace.
10: Ahoj, tady Jitka z Brna. Jak se sjíždí z Vídeňské na Bohunickou, tak na té křižovatce jsou 2 osobáky v sobě, není tam trojúhelník, není to označený, tak si dejte pozor. Čau.
1: Děkujeme, čau, a kdybyste věděli o něčem i vy, tak nám dejte vědět.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Espresso macchiato.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Dali jsme si kávu a teď si dáme děti.
3: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kde rostou banány.
4: Na stromu. V Africe.
5: Někde, kde je teplo.
6: A třeba v přírodě.
5: Ale banány rostou na stromě, ale to, ten strom se jmenuje banánový stromeček.
4: Banánovník.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Jako my jsme měli Karla Gotta, tak Austrálie má Johna Farnhama. Tohle bylo jeho Your The Voice. Tenhle muž byl zvolen 5x po sobě jako král popu. Získal také titul Australan roku a v roce 2003 byl uveden do síně slávy. Získal také titul Důstojník řádu Austrálie.
1: Máš pravdu, je to australský goťák.
0: Přesně tak. Co dnešní počasí? Bude léto. Bez oblačnosti až 32.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Závěr druhé světové války a bombardování Brna z let 1944 a 1945 připomíná nová expozice v severní části kasemat na brněnském hradě Špilberk. Je to první etapa obnovy stálých expozic hradu, kterou Muzeum města Brna plánuje uskutečnit do roku 2030. Téměř 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. V letech 2021 až 2025 to bylo 137 motocyklistů. Více než 82% těchto smrtelných následků si přitom zavinili sami. Úchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce. Etna už několik dní chrlí popel a lávu, to si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii. Teniska Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Ve finále porazili italsko-americkou dvojici Eraniová Martinezová 6-3, 6-4. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
5: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Bude 8 hodin, máme pátek. Pokud nemáte program na dnešní večer, tak ho možná budete mít, protože chystáme z Brno Inline.cz jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách, samozřejmě za našeho hudebního doprovodu.
2: No, pojedeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, může pokračovat až do Rejhradic. Celou cestu nás doprovodí městská policie Brno.
1: Nezapomeňte helmu, bez ní jako fakt nejezděte, a hlavně světla, protože zpátky se pojede za tmy. Kde je sraz?
2: Sraz je v 19.30 na Hněvkovského, a to konkrétně na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu. No a startujeme ve 20 hodin.
1: Těšíme se na vás.
0: Krokodýl. Krokodýl.

0: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavný historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Na vteřinu přesně za minutu bude 8 hodin. Máme pátek 14. srpna. Katka na Krokodýlu dneska opět chystá zprávy. O čem pak budou ty 8?
6: Hezké ráno, budou samozřejmě perfektní, protože plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryni Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. Podrobnosti za chvíli.
5: No tak si můžeme i v tom případě zajít na taneční parket. On the floor, Jennifer Lopez. Ano, ta bude po 8. Bude také Cyndi Lauper. A z mého pohledu celkem vydařený duet. Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh.
7: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran.
5: Dnešní počasí bude opět letní, nečekají se ani žádné mraky a teploty až 32.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké ráno.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Městská část Brno-Střed hledá provozovatele dvoupodlažní kavárny na Rulerově nábřeží u řeky Svratky. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci nyní pracují na úpravě budovy.
9: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je kvůli sinicím voda nevhodná ke koupání. Rizikové pro některé lidi může být koupání i na brněnské přehradě.
9: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
6: V Jihlavě včera vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Nehoda byla na trati na Brno. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. O druhou českou medaili bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Jdeme na silnici, začíná Kuba.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na sjezdu z Ostravské na cestě ze Slatiny na ulici Otakara Ševčíka na Židenice. Začíná se tam tvořit kolona. Několik minut si postojíte také na ulici Zvonařka do Černovic před Dornichem. Na 5. kilometru D2 na cestě ze Slovenska do Brna stojí nákladní vozidlo s poruchou a kamiony zpomalují na D1 před Brnem od Prahy od 182. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šár.
5: Kubo, děkujeme, pojďme se také ještě podívat do linky řidičů, vlastně ne, pardon, do naší aplikace, co jste nám tam nahráli.
11: Ahoj, tady Jitka z Brna. Jak se sjíždí z Vídeňské na Bohunickou, tak na té křižovatce jsou dva osobáky v sobě, není tam trojúhelník, není to označený, tak si dejte pozor. Čau.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině raní.
1: A máme tady 115 800 korun za náš krokodýlí zvuk už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Ding-dong song.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.
4: Say low.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin a 10 minut je čas, kdy máme pro vás spoustu peněz.
2: A čas, kdy volat studio Krokodýla, nastal právě teď. 603, 103, 103 a veře je 115 800 korun.
1: Takže první, kdo se dovolá a uhodne ten zvuk, který tady máme, tak ty peníze bere. Jestli to použijete na školné, na dovolenou nebo třeba na novou skřínku do koupelny, to necháme na vás.
2: Na školné ne, ještě dej pokoj.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Lenko.
1: Dobrý den, Lenko. Daří se?
3: Docela jo.
1: Tak to je dobře. Ještě by se vám podařilo uhodnout ten zvuk a ty peníze, aby byly vaše.
3: To bylo hezky.
1: Takže?
3: Takže myslím si, že by to mohlo být, když se posouvá papír v tiskárně, takový to rozjetí, jak cvaknu, že tam se začne posouvat papír.
1: Dobře, jdeme pustit tiskárnu, podle vás to zní takhle. Já to úplně vidím, jak to takhle spadává z té tiskárny, ty papíry. A
2: z jakou vidíme, co na to arbitr?
1: Tak máte pravdu, nebo ne?
2: Ani tiskárna, Lenko.
1: Je nám líto, mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz

0: 15 minut po 8 hodině ranní ladíte Radio Krokodýl, tohle byla Cyndi Lauper. Hypnotizuju, teploměr, aby stoupal. Moc nestoupá. V Brně máme necelých 18, pravda, Stražovice u Kyjova, tam už je hlášeno 20 stupňů. Hodně se oteplilo v Bystřici nad Prešinem, ještě před 2 hodinama tam bylo nějakých 6 stupňů, teď už tam mají stupňů 17. Odpoledne se očekává počasí bez oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vlak v brněnských Židenicích včera odpoledne srazil a zabil člověka. Provoz na trati na Brno Maloměřice byl asi hodinu zastavený. Poté mohly začít vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Odborníci zaznamenali zvýšený počet případů, kdy netopíři pokousali člověka. Například lékaři z plzeňské fakultní nemocnice už preventivně naočkovali proti vzteklině 8 lidí. Zvířecí záchranáři očekávají, že incidentů ještě přibude. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovstvím Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. I dnešní odveta se bude hrát bez diváků. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
0: Za 10 minut bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je dobré mít parťáka při práci.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Osvěžujeme tak, že každý den rozdáváme 103 limonád Zon Malina. A prosím pěkně, nově se taky můžete vyfotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou.
2: No jak jsme vás osvěžovali včera, pojďte si to poslechnout.
3: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
4: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
5: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
6: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka a je to fakt super.
7: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokohlída.
8: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: Kde budeme osvěžovat dneska? Kde si ho můžete pohladit?
2: Dneska to bude potřeba. Dneska vás osvěžíme při sportovní činnosti. A to v 19.30 při jízdě Brnem na bruslích, kolech a koloběžkách. Sraz je v Komárově na parkovišti u restaurace naproti Lidlu.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Boudalo se v Brně na sjezdu z Ostravské na cestě ze Slatiny na ulici Otakara Ševčíka na Židenice. Začíná se tam tvořit kolona. Několik minut si postojíte také na ulici Zvonařka do Černovic před Dornichem. Na 5. kilometru D2 na cestě ze Slovenska do Brna stojí nákladní vozidlo s poruchou a kamiony zpomalují na D1 před Brnem od Prahy od 182. kilometru. Pro rádio Krokodýl z asistánce Koptil Šáro.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 5 minut po 8:30.
2: A ve školce na Lesné se ptáme, k čemu máme hlas.
3: Aby se třeba někdo mohl naučit mluvit.
4: Abychom mluvili.
5: Aby jsme mohli mluvit. Bez jazyku bychom nemohli mluvit. A ještě bez pusy bychom nemohli mluvit a bez nosu.
6: Kdyby jsme třeba něco chtěli říct kamarádovi a on by to potom neslyšel.
7: Kdyby jsme neměli hlas, tak bychom mluvili.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Oblíbená páteční píseň. Ano, je pátek, mám toho dost. Si možná taky říkáte, když máme ten pátek 14. srpna. Jaké je venku počasí? Teplota už nám stoupá. V Brně už máme 20 stupňů. Ve Žďáru nad Sázavou 19, v Jihlavě 18, ve Znojmě 17,5. Odpolední teploty při počasí bez oblačnosti budou mezi 29 až 32.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí

0: extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren, spotřeba vody vzrostla až o 200%. Brněnskou ubytovnu Pohoda na Cejlu čeká rekonstrukce. Přibližně 80 lidí, mezi nimi i rodiny s dětmi, se proto bude muset z budovy vystěhovat. Majitel chce s opravami začít během následujících 2 měsíců. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera, přinesl data od 30 000 unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test má digitální a informační agentura, stejně jako ministerstvo vnitra, za úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži. Hned na začátku přípravy na novou sezonu odehráli hokejisté Komety Brno první duel v nové aréně v Jihlavě proti domácí Dukle. Hosté vyhráli 3-0, představili se s 11 posilami pod vedením šéfa Libora Zábranského a zatím bez asistenta Martina Erata, který je v Americe. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
9: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Například víme, že za 11 minut bude 9.
2: A taky víme, co má pro nás nového mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Pěkné páteční ráno. V úterý krátce před půlnocí upoutalo pozornost policejní hlídky ze Slavkova u Brna červené vozidlo. Jeho jízda byla velmi nejistá. Automobil se pohyboval ze strany na stranu, jako by si závodní speciál před startem zahříval pneumatiky. Řidička opakovaně přejížděla v jízdním pruhu a jen tak minula svodidla. Policisté se rozhodli vozidlo zastavit a podrobit řidičku běžné silniční kontrole. Součástí byla i dechová zkouška na alkohol, která odhalila příčinu jejího riskantního počínání. 56-letá žena nadýchala 2,55 promile alkoholu. Sama policistům přiznala, že krátce před jízdou vypila láhev vína. Hlídka ji na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala další jízdu. Řidička se nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujeme.
2: Tolik policijní mluvčí Petra Hrůzová, přijme hezký pátek.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl, to nejlepší pořad.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Kam v Brně, když je venku hezky? Přece do lanového centra Proud Brno na Lesné. Užijte si letní zábavu 10 metrů nad zemí, adrenalinovou houpačku, okruh sebejištění, skok na hrazdu nebo lanovku. Hned vedle vás čeká i týmová lukostřelecká hra Aero Game a lezecký program pro nejmenší po stopách veverky. Více na lanovecentrum.cz.
3: Rádio Krokodýl. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
5: I v poslední pracovní den 33. týdne, tedy v pátek 14. srpna, jste si jako svého společníka zvolili Rádio Krokodýl. To nás těší. Hezké dopoledne vám ze studia Rádia Krokodýl přejí Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, krásný pátek. Grilovací místa na brněnské přehradě jsou kvůli riziku požáru uzavřená, víc už ve zprávách za chvíli.
5: A co dáme po 9. hodině? 90. bude Kate Ryan. DJ Bobo. A taky třeba Cher. Vypadá to, že dneska žádné mraky nikde neuvidíme a na teploměrech bychom měli vidět odpoledne 29 až 32 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Grilovací místa na brněnské přehradě jsou kvůli zvýšenému nebezpečí požáru uzavřena. Výstraha před požáry platí na celém území Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr výrazně zvyšují riziko jejich vzniku a rychlého šíření.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: V Lužních lesích v chráněné krajinné oblasti Soutok se podle tamní zprávy prohlubuje sucho. Patrné jsou vyschlé tůně, rozpraskaná půda i povadlá vegetace. Vážnější než jedno suché léto jsou však podle zprávy dlouhodobé změny vodního režimu.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: V Bzenci se rozjela nejrozsáhlejší stavební úprava silnice 54 za letošní rok napříč Hodonínskem. Ředitelství silnice dálnic investuje přes 43 milionů do výstavby dvou kruhových objezdů a nových přechodů. Řidiči vstoupili do tříměsíčního období, kdy dojde k nejrozsáhlejším úpravám. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá. O medaile bude v sobotu bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. V kvalifikaci hodil v první sérii 80,92 metru a hned si zajistil účast ve finále.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Jdeme na silnice, jak to tam vypadá, co je nového, to nám teď prozradí Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně stále čekejte komplikace a zdržení na několik minut po dopravní nehodě na sjezdu z Ostravské ulice, na cestě ze Slatiny, na ulici Otakara Šivčíka na Židenice. Další nehoda překáží na sjezdu z Vídeňské na Bohunickou, na cestě od Štířic. Na příjezdu do Hodonína od Břeclavy bourala dvě osobní vozidla a kvůli dopravní nehodě se ucpává silnice 55 u nájezdu na D55 od Uherského Hradiště na Otrokovice. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nevím, jak moc jsou na vás kolegové v práci hodní, Katka je na nás tady tak hodná, že díky ní nikam nemůžu.
1: Jo, tak to je perfektní svést to na mě. Takhle, já jsem dneska přinesla, protože jsme dostali od babičky, od dědečka ze zahrádky, skvělý broskve, domácí,
0: skvělý, no.
1: Šťavnatý, výborný. Mm-hmm. Ale říkám, děcka, hrozně to teče, tak to jeste nad dřezem nebo někde, abyste se nepokapali.
0: Ne, abyste nenakapali na zem, si říkala.
1: Neřekla jsem na zem,
0: no, tak jsem říkala
1: prostě opatrně, teče to, kape to.
0: První broskev dobrý, druhou jsem jedl nad umyvadlem.
1: A
0: pak jsem se zvedla.
1: Má to na triku.
0: Krásné bílé tričko. Hezké dopoledne. Nikam nejdu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazií ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Každý den si píšete k nám do Krokodýla na mailovou adresu program@krokodil.cz o hit vašeho života. Dneska ho vybírá Mirka z Oslavan a vrací se s námi do času kolem roku 2000. Vzpomíná na tehdejší diskotéky, bezstarostné večery s kamarády a parket, na kterém dokázala protančit celou noc. A jedna pecka u toho nesměla chybět. Mirko, tahle je pro vás DJ Ötzi a Hey Baby, váš hit vašeho života.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Máme pro vás tip na dnešní podvečer, chystáme z Brno Inline CZ, jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách, samozřejmě za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. A pojedeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, tak může pokračovat třeba až do Rajhradic. A celou cestu nás doprovodí brněnská městská policie, no a hlavně hudba z Rádia Krokodýl. Tak nezapomeňte helmy a hlavně světla, protože zpátky se pojede za tmy. Sraz je totiž až v 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa na proti Lidlu. Startujeme ve 20 hodin a těšíme se na vás. A pokud se vytěšíte na další 90, tak ty jsou nachystány Fun Factory, Prezioso, také Roxetti a taky chystám hit v jedné sekundě. Hezké páteční dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
2: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
3: rozpálená do běla.
4: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Gala.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
6: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
5: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
6: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
5: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělý platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Je dobré mít se na koho spolehnout.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Rok se ti, tak ty byste asi poznali z první sekundy. A co dnešní hit v jedné sekundě poznáte? No, za chvilku to zjistíme. Telefonní linka je připravena.

0: Víte? Můžete volat Krokodýla 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
1: Dobrý den, je to Coldplay?
0: Kdo to říká?
1: Pavel.
0: Pavel. Pavle, nejsou to Coldplay.
1: Aha, tak
0: je mi líto. Děkuju, mějte se pěkně.
1: Naschledanou.
0: Tak, Pavel nevyhrál vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbale. Vyhrajete je vy. Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, tady Iva.
0: Ahoj, Ivi, poznala jsi?
2: Supperless
0: Dance. Jo. Uhodla,
2: ona to teda poznala segra naproti, no.
0: Jo, takhle. Tak půjdete vy dvě dohromady na to mistrovství Evropy ve volejbale?
2: Určitě.
0: Dobře, holky, užijte si to. Gratuluju, nezavěšuju, měj si díky. Ahoj. Support Lesbians in the Yard. To je dnešní hit v jedné sekundě, který jsme právě odhalili. Hezké dopoledne.

0: Co se týče muziky, v 90. po 9. jsme si odskočili do roku 2002, odkud byli Saproti, ale další 90. budou znít. Do 10. hodiny dáme například Shania Twain, Boson a taky dáme Bon Joviho. Alan dneska slaví svátek Krokodýl. Gratuluje, hezké dopoledne.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na Eurovolej 2020.

0: 26.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
1: Rádio Krokodýl.
2: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Z Rodbílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov už dnes a zítra. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je Bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už dnes anebo zítra na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
1: Radio Krokodýl.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix, buďte in.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
7: Co nabídneme za hity po zprávách po 10. hodině? Například si dáme Clean Bandits. Hrát budou i Queeni. A chystá se i zlatý slavík Marek Ztracený.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Řekl bych, ne, časy se nemění, i když teplota, ano, ta se nám zvedá. Máme stále teplo, stále sluníčko, stále bez deště. V centru Brna je teď 24 stupňů, odpoledne po Moravě bez oblačnosti čekáme 29 až 32.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách, a to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren. Spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200%. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test byl podle expertů úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce se konala v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Během posledních dvou dnů bylo u jižního pobřeží Kréty zachráněno několik stovek běženců, kteří vypluli z oblasti kolem libýského města Tobruk. Řecký ministr pro migraci varuje, že podle informací tajných služeb čeká v Libyi více než 500 000 lidí, aby se dostali do Evropy. České volejbalistky v předposledním přípravném zápasu před domácím mistrovstvím Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. Finalistkám posledních 4 kontinentálních šampionátů sebrali v Bělehradu druhý set, ve kterém předčili v útoku. I dnešní odveta se bude hrát od 19 hodin bez diváků.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Ano, vyrážíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
10: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kratší kolonou na kolišti u Cejlu na cestě od Moravského náměstí a zpomaluje to také na zvonařce u Dornichu. Na Brněnsku v Modřicích na Brněnské ulici před nájezdem na Vídeňskou bouralo osoby s motorkářem. Čekejte tam možné komplikace. Pravý pruh popojíždí tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. A máme dobré zprávy na Uherskohradišťku za sjezdem z D52 před Spytihněví na cestě od Veselí nad Moravou, kde už se po nehodě projíždí bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je pátek, čeká nás horký letní den a myslím si, že by se jako hodilo osvěžit vás jen tak pro radost. Dneska budeme taky osvěžovat ostatně. Každý všední den vás osvěžujeme čím a kde to bude dneska, prozradím během chvilky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na třídních schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Každý všední den vyrážíme mezi vás a rozdáváme 103 limonád Zon Malina a nově se také můžete vyfotit s naším maskotem krokodýla, kterého samozřejmě vozíme sebou. Jak vám včera chutnalo a kde vám včera chutnalo?
2: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka, je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: Dneska vás budeme osvěžovat na večer při vašem sportovním výkonu, protože dneska budeme rozdávat o 7:30 večer na jízdě Brnem na bruslích, kolech a koloběžkách. Sraz je v Komárově na parkovišti u restaurace naproti Lidlu. Tam budeme osvěžovat. Do té doby ale času dost, protože je teprve za 8 minut 10:30.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
11: Rádio Krokodýl.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
13: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
18: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
19: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
0: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl.
20: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam dneska vyrazit na oběd? Dá to třeba jenom 150 korun, tak což takhle vyzkoušet ráj na Hlinkách. Co tam dneska vaří? Polévka je hrstková a pak máte na výběr ze tří druhů jídel. Jednička, klasika, smažený kuřecí řízek s vařeným bramborami a s okurkem. A jak jsem říkal, dáte za to 150 kaček. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Koupáku.
1: Podle počasí vidíme nejenom dnešního, ale víkendového, že léto rozhodně nekončí. Kam vrazit za koupáním, co třeba na Kraví horu. Tam na vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a odpočinek a samozřejmě parádní výhled na město Brno. Nebo třeba Královo pole Křižíkova. Oblíbené letní koupaliště, které nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a také samozřejmě zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí travnaté plochy, kde můžete natáhnout deku a užít si letní pohodu. Biotop Brno jich volí ti, kteří dávají přednost přírodnímu koupání. Zaměřte se, voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax, zahrát si můžete beach volejbal a taky třeba ochutnat italskou zmrzlinu z nového italského smrzlinovače. Tak vyražte na ten koupák, třeba i s krokodýlem. Přeju hezké páteční dopoledne.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
7: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte.

0: Kygo a Tina Turner tady u nás na Rádiu Krokodýl minutu a půl před 11:00.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
1: Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend 15. a 16. srpna se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině to bude Loreen. Dáme také Police. A třeba i Superstar z roku 2009. Veď
4: příběh nekončí a dále hrá.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota se šplhá nahoru, v centru Brna už máme 26 stupňů, Břeclav 26,5, ve Znojmě je malinko chladněji 21,5, ale třeba Ždár už má skoro 24 stupňů. Odpoledne bez oblačnosti a teploty až 32.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Městská část Brno-Střed hledá provozovatele dvoupodlažní kavárny na Rollerově nábřeží u Svratky. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci teď pracují na úpravě budovy pro účely kavárny. Původně byla totiž skolaudovaná jako provozní objekt. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv už ukončil hodnotící zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské okolo 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při Ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje. V některých vyhledávaných letních destinacích na jihu Evropy se objevily případy nebezpečné západonilské horečky. Pacienty hlásí Itálie, Severní Makedonie, kde jeden člověk dokonce zemřel, ale také například Řecko. Hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vstoupili do přípravy na blížící se start extraligy vítězně. Rytíři pod vedením nového hlavního kouče Radima Rulíka vyhráli v Liberci 1-0. Litvínov porazil prvoligový Chomutov 3-0. Soupeře ze druhé nejvyšší soutěže mělo i Brno, které zdolalo stejným výsledkem Jihlavu. Třinec porazil Slovan Bratislava 6-5, Hradec Králové zdolal Olomouc 3-2 a Mladá Boleslav porazila Spartu 3-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Musíme také zkontrolovat silnice, novinky má pro nás Kuba.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Zábrdovicích na Bratislavské ulici částečně blokuje provoz nehoda dvou dodávek. Kolona se tam zatím netvoří. Osobní auto s poruchou překáží na Obvodové ulici. Kolony se táhnou v obou směrech na ulici Zvonařka před odbočkou na Dornych. Zdržení je tam kolem 5 minut. Na Brněnsku v Modřicích na Brněnské ulici před nájezdem na Vídeňskou pozor na srážku osobního vozidla s motorkářem. Čekejte tam možné problémy. A přerušované kolony převážně kamionů se táhnou na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. V protisměru tedy od Vyškova se postupně rozjíždí fronta u Slatiny. Porouchané auto na 198. kilometru již nestojí. Pro Rádio Krokodýl z Klobáci stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: I dneska vyrazí krokodýl cestovatel někam na procházku. Bude to tady v Brně, vaším úkolem bude uhodnout místo, takový pěkný park to je, nebo sad, záleží na tom, jak to pojmete. A když uhodnete, co to je za místo, tak vyhrajete vstupenky na volejbalové utkání na mistrovství Evropy, které se bude hrát tady u nás v Brně.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: zvedá.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Rád vidím spokojené lidi. Zejména, když se postavím před zrcadlo.

0: cestovatel.
1: Uhodnete-li cíl krokodýla cestovatele, vyhrajete dvě vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy, které se hraje tady u nás v Brně. Jsou to vstupenky na 22. srpna do pavilonu P na brněnském výstavišti. Co dneska hádáme? Tak dneska hádáme název parku, který se nachází v centru Brna. Vznikly v letech 1814 až 1818 a můžeme jej dohledat i pod názvem Františkov, terasy pod Petrovem. Tento park, nebo chcete-li sad, se rozkládá na svahu kopce Petrova mezi zachovaným úsekem původních městských hradeb a silniční komunikací v Husově ulici. Je z něj dobře vidět brněnský ohňostroj a je to také celkem časté místo bujarých letních pitek. Jak se jmenuje ten park nebo sad? Kdo ví, volá Krokodýla 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: David, dobrý den.
1: Dobrý den, Davide, které místo mám na mysli?
2: Tak mohly by to být nový sady.
1: Jaké?
2: Nové sady.
1: Ne, zkuste to vejš o něco. Jakože je to těsně pod Petrovem. No, nové sady jsou dole. Nahoře jsou jiné sady.
2: Petrovi sady.
1: Petrovi taky ne. Děkuju. Mějte se moc hezky.
2: Naschranou.
1: Tak nám to nevyšlo. Nejsou to ani Petrovi sady, ani nové sady. Jsou to jiné sady. 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Olda.
1: Dobrý den, Oldo. Vy víte?
3: Denisovi sady.
1: Ano, Denisovi sady to jsou. Co vy chodíte do Denisových sadů někdy? Podívat se, kouknout.
3: S děvčaty se koukat
1: nebo na děvčata se koukat?
3: Děvčaty,
1: srami. Jo, srama, takhle to jo. Tak jo, tak můžete jít s některou z dcer na ten volejbal, kam jste vyhrál dvě vstupenky na to mistrovství Evropy. Gratuluju k tomu.
3: Děkuji moc, protože jedna hraje volejbal, tak je to
1: no,
3: super, děkuju.
1: To je tematické, super, tak gratuluju, mějte se hezky, naschranou.
3: Naschranou.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
6: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
5: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
6: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
5: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
9: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
10: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
9: A mytí oken?
10: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
11: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Je dobré mít se o koho opřít.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se zítra bude dít v městě Brně. Zítra ožije nábřeží Svitavy od Bílovic až po Komárov. Už 12. ročníkem festivalu Překročíme řeku. Na 16 místech podél řeky vás čekají koncerty, divadlo, prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity i projížďky historickým parním vlakem. Hudební program nabídne mimo jiné kapely Švihadlo a Bombardák. Tak přijďte objevovat Svitavu z nové perspektivy a užít si den plný kultury, zábavy a taky zážitků. Vstup na festival je zdarma a celý program naleznete třeba pro bližší informace, kdybyste chtěli, www.nabřežisvitavy.cz. A za chvilku, přátelé, peníze. Máme jich tady hodně, do té doby Lily Allen a také Berlín. Oh,

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď uvolňuji telefonní linku 603 103 103. Nejrychlejší z vás, kdo se dovolá a uhodne zvuk, který tady máme, vyhraje 115 850 korun českých. Kdo pak je nejrychlejší? Krokodýl, dobrý den.
2: Jarmila.
1: Dobrý den, Jarmilka je překvapená, že se dovolala, víte?
2: úplně teda náhodou, teďka tak jsem přišla, takže...
1: Tak vydýchat, tady. Rozdýchat. Jaký máte program na víkend, Janulko? Inspirujte nás.
2: Ježíš, budu odpočívat, protože jsem pracovala moc, takže budu odpočívat.
1: To bych taky chtěl, ale vím, že nebudu. Ona, když se dělá střecha, tak u toho se fakt neodpočívá.
2: Tak něco málo, no.
1: No, já možná i trochu víc. Tak, Janulko, co máte pro nás za tip?
2: No, já jsem neslyšela ten zvuk, ten první, protože jsem pustila rádio, jak jsem přišla, říkám, no, možná to stíhnu.
1: My ho máme furt stejný, ten zvuk.
2: Furt stejný, no. Já si myslím, že je to otevírání starého kufru.
1: Otevírání starého kufru, takový ty klasický západky. Dobře, jdeme otevřít ten kufr. To cvakání podle mě klidně. Otázkou je, jestli v tom kufru, který jsme teď otevřeli, je těch 115 850 korun.
2: A to no, se dozví... tomu moc nevěřím, ale to nevadí.
1: Naděje umírá poslední. Dozvíme se to právě teď.
2: Tak to není.
1: Je mi líto.
2: Já jsem byla přesvědčená, že je to může být ono.
1: Takových tady je, kteří jsou přesvědčeni, že mají pravdu a ono ne. Tak přeju hodně štěstí do příště.
2: Jasný. Dobrý, děkuji.
1: Mějte se pěkně. Naschranou.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená do běla.
3: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
4: Víme první, co se děje v Brně.
3: Víme, jak bude.
4: Aktuální počasí.
3: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
4: Nejrychlejší dopravní servis.
3: Víme první.
5: Už 30 let.
3: Stále s vámi.

0: Tanec za měsíčního svitu teď právě předvedli a zaspívali Top Loader tady u nás na Radiu Krokodýl. 2 minuty a bude poledne.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Z rodbílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov už dnes a zítra. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už dnes anebo zítra na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Zase nudná oslava nebo team building.
6: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. tu bude Ed Sheeran a Martin Garrix. Shania Twain. So take me to the nearest door. A taky dáme Miraj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Léto rozhodně pryč nemáme. V centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 27 stupňů. Odpoledne při stále jasné obloze bez oblačnosti to bude až 32.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je kvůli sinicím voda nevhodná ke koupání. Rizikové pro některé lidi může být i koupání v koupalištích Brněnské přehrady. Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné už podvodné účty. Neziskovky se kvůli tomu obávají ztráty důvěryhodnosti. Mohutný požár ničí od včerejšího večera hojně navštěvovanou turistickou destinaci v Chorvatsku. Plameny se dostaly až do Omiše, kam každoročně jezdí i velké množství Čechů. Na tisíc lidí se muselo evakuovat a část města zůstala bez elektřiny. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Ve finále porazil italsko-americkou dvojici Sara Eraniová, Nicole Melicharová, Martinezová 6-3 a 6-4.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice, tam to úplně dobré není. D1, kilometr 196 ve směru na Prahu, tam se srazila 2 osobní auta kolonama, zatím 3 kilometry, ale troufám si říct, že bude narůstat. A pozor, Brno, ulice Jihlavská, tady stojí odstavené auto a musí se objíždět, tak dejte pozor. Jinak co se týče té D1, kolem Brna tak je kolona jak od Slatiny, tak v podstatě kolona, roztrhaná kolona, ne tedy celistva, ale roztrhaná kolona, vidím ji tady, no, na kamerách na kilometru 173. To je celkem daleko, že? Nějakých 25 kilometrů. Ano, tak přejeme hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Je pátek poledne a vy možná už přemýšlíte, co s večerem. To nám poradí Jirka Wiener. Jirko.
1: Nazdar, už se chystá jízda na bruslích, kolech, koloběžkách. Tondo, tebe bych chtěl vidět na bruslích, co?
0: Bez komentáře.
1: Ale vy ostatní můžete, prozradím vám kdy a kde, nebojte.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká na kvašené ženě: hádej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hádej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

Ka-ching. Radio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: na kroku Lilo Mirai Summer Love, teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ptáme se, proč si lidé dávají pusinky, no?
2: Lidé se mají rádi, aby se jim narodilo dítě.
3: Protože se mají rádi.
4: Když se mají rádi, tak si dávají pusinky.
5: Když

0: To znamená, že se mají hodně rádi.
1: Proč se lidé dávají pusinky? Na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýla.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: 12 hodin 20 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
7: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
9: Je dobré mít své jistoty.
2: Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Osbourne k roku díl, no a my vás zveme taky na dnešní jízdu na bruslých kolech koloběžkách. Sraz 19.30 v Komárově na Hněvkovského u restaurace Terase naproti Lidlu. Tak, za hudebního doprovodu se pojede krokodýl.

0: Hrdý mediální partner Brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu. Zdravíme.
3: Dobrý den a ahoj z Brněnské zoo. Srpen hlásí svou polovinu a já vás opět lákám do brněnské zoologické zahrady. Tentokrát pozvu na vernisáž a výstavu pana Davida Hajnala s názvem Mongolsko, země posledních kočovníků a modrého nebe. Výstava bude probíhat v naší mongolské jurtě v horní části zoologické zahrady a vernisáž je naplánovaná na sobotu 23. srpna v 5 hodin odpoledne. Pokud by vás Mongolsko zajímalo ještě více, tak pan David Hajnal bude mít v zoo i přednášku, a to o týden později, kdy se v zoo koná i další oblíbená akce, a sice Den adoptivních rodičů a parťáků. Zapište si tedy datum 29. srpna a my se na vás moc těšíme. Otevřeno jinak máme každý den od 9 do 7. Pokladně zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně jezdí i náš zoovláček a je otevřen i náš sezónní vstup nedaleko Kníníček. Užívejte zbytek prázdnin, jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do zoo, tip pro vás na víkend.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Richard Mašek, jsem ředitelem základní školy v Lomnici. Omezení mobilních telefonů jsme nastavili od tohoto školního roku. Velice si všímáme toho, že v rámci školního klimatu děti jsou víc v kontaktu, víc se sebou mluví. Celkově je atmosféra ve škole víc otevřená diskuzi, komunikaci a aktivitám.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na stetl.cz.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
13: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj lupí a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
12: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan plac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dan Bart na Krokodýlo, tak sluneční den, co Petra už byla na slunku konečně?
1: Ne, já jsem jediná bílá z celé firmy. Tady je vidět, kdo nejvíc pracuje.
0: Tak
1: aspoň.
0: Ředitelka Vápenky, co si dáme do zpráv?
1: A zítra na Kraví hoře proběhne vojenská bitva, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Jonas Blue Ride. Bude partička Jelen. Dáme si status quo. Ten nejlepší hudební mix i po 13.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend 15. a 16. srpna se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme právě teď skoro jasnou oblohu. Teploty kolem 30 stupňů. Zítra čekejte plus 32.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V roce 1645 se švédská vojska pokusila dobít Brno a neuspěla. Tuto klíčovou událost 30-leté války každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která se koná o tomto víkendu. Hlavní program je v historickém centru na Špilberku a v parku na Kraví hoře, kde zítra tradičně ožije velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Vypukne v 16:45. Rozměrnou plachtu s podobiznou zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati se při pokračující demolici vyhořelé výškové budovy ve Zlíně zřejmě zachránit nepodařilo. Včera ji strhly padající sutiny. Už dříve plachtu poškodil požár, který budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července, kdy se také na severní a západní straně zřítila. Nejméně 4 lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Chiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, 7 tisíc jich přes noc uvázlo na letišti Narita u Tokia. Bez lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského ode dneška ve Zlíně pokračuje mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského zdravotní absence a zvýšit šance na titul.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, nehoda osobáku se sanitkou v Brně v Žabovřeské ulici. Další komplikace v Brně v ulici Dornych před křižovatkou s ulicí Zvonařka směrem do centra. Stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě. Bourá se taky na Brněnsku mezi Ivančicemi a Rosicemi na příjezdu do Nesovic. No a komplikace velká D1, dvě osobní auta v sobě, směr Praha, 175. kilometr. Jezděte opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, vaše letní rádio. Doufám, že si užíváte léto. My pro vás chystáme něco extra. Ano, budeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hrajeme hit za hitem a do toho vás dneska v ulicích Brna osvěžíme. Kde budeme, kde vyhlížet krokohlídku, i o tom za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty člověk?

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Je to tak, krokodýláci? Ano, limonády Zon pěkně nachlazené pro vás máme. No a tak toto vypadá, když osvěžujeme v ulicích.
2: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili. Díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka, je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super. Teďka se si ho aj pohladil krokodýla.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: Ano, vezeme sebou i maskota Rádia Krokodýl. My vás osvěžíme.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
11: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Radio Krokodýl. Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Datart pořádá Maxi výprodej.
15: Cože? Maxi výprodej?
14: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
15: To je mazec.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

jsou Bass, Beautiful Life, Krokodýl, hrajeme hit za hitem, léto, no a dneska výška na bruslých kolech a koloběžkách s krokodýlem, i na to se podíváme za malou chvíli, na krokodýlu,

0: Sofia Biehokens, Krokodýl Radio, které vám dá něco extra.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Máme pro vás tip na dnešek, kde chystáme z Brno Inline.cz jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách. Za hudebního doprovodu Krokodýla pojede se přes jich Brna k Olympii. No a kdo bude mít dost energie, může ještě dál. Celou cestu nás doprovodí městská policie Brno a hlavně hudba Rádia Krokodýl. Tak sraz je v 19.30 na Hněvkovského, na parkovišti u restaurace Terraca naproti Lidlu. Startujeme ve 20.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: Nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit

0: české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
1: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Neli dilema, tak doufám, že nemáte dilema třeba na dnešní den. To bude jízda na brustých kolech a koloběžkách s krokodýlem. A teď ve 13, co ve 13, ve 14 budou čerstvé zprávy s Petrou, o čem?
1: A v Chorvatsku bojují s rozsáhlým požárem, evakuovat se museli i stovky Čechů, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Vojty Dyka, Intimity s klavírem, nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině Lady Gaga Just Dance. Dáme si AC/DC. A bude taky Krištof. Tak to vám bude hrát krokodýl.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkcleanbrno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes máme tam skoro jasnou oblohu, teploty kolem 30 stupňů. Zítra čekejte plus 32. Bude to bez bouřek.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Za půl roku fungování neakutní záchranářské linky 800 140 155 přijali jihomoravští operátoři 4,5 tisíce hovorů. Je v provozu každý den, včetně víkendů a svátků, od 7 do 19 hodin. Jejím cílem je ulevit tísňové lince 155. Lidé se nejčastěji ptají na nejbližší lékárnu nebo řeší problémy ze sociální a paliativní oblasti. Odborníci zaznamenali zvýšený počet případů, kdy netopíři pokousali člověka. Například lékaři z Plzeňské fakultní nemocnice už preventivně naočkovali proti vzteklině 8 osob. Zvířecí záchranáři očekávají, že incidentů ještě přibude, protože netopíři budou migrovat. Už více než tisícovka lidí, včetně 300 českých občanů, uprchla před plameny, které zachvátily porost u chorvatského letoviska Omiš. Při požáru se zranili desítky lidí, někteří museli zůstat v nemocnici. 7 hospitalizovaných je ve vážném stavu, protože utrpěli popáleniny na většině těla. Požár je podle hasičů jedním z nejhorších v historii země. Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na mistrovství Evropy v Polsku Němky a jako jediný ze 6 českých párů postoupili do čtvrtfinále. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou prohráli v osmi finále se Španělkami a obsadili dělené 9. místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, kdo jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na hlavním tahu z Vídně do Brna se zdržíte v 5-kilometrové koloně na rakouském pomezí u Mikulova. Po pojíždět budete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 174. a 196. kilometrem. Hodně plná je i bratislavská dálnice D2 před Brnem od 4. kilometru. Přímo v Brně si postojíte v opuštěné ulici v obou směrech. Další kolona vás čeká v Jihlavské u Hřbitova směrem do centra a pomalu to jede na trase z Brna do Smitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, no a my vyrazíme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Za okamžik se podíváme taky na to, nejenom jak vás osvěžujeme, ale taky jaký byl týden z pohledu městské policie Brno tady ve městě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Se s tou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: chabáti a my už jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A my už zjišťujeme, jaký byl týden z pohledu městské policie Brno. Na telefonu je jejich mluvčí Jakub Ghanemnat. Tak zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. V noci na úterý se hlídce naší jednotky psovodů v Černovicích podařilo i díky všímavé svědkyni najít muže, který se prý pokoušel ulomit zpětná zrcátka na parkující dodávce a několikrát do nich velmi prudce udeřil. Jedno mělo popraskané sklo, druhé poškozený seřizovací kloub. Kromě náhrady škody hrozí muži pokuta do 50 tisíc korun. Ve středu autohlídka městské policie u Mendlova náměstí zastavila motorkáře projíždějícího zákazem vjezdu. Ukázali padělaný mezinárodní řidičský průkaz s chybějícím sériovým číslem, hologramy a dalšími ochrannými prvky. Třicátníka z Bangladéše strážníci předali státním kolegům. A ve stejný den u Jehnic potkávali kolem jdoucí vyčerpanou a dehydrovanou kozu. Bez přístupu k vodě zřejmě bloudila už dlouho. Naše odchytová služba ji odvezla klimatizovaným vozem do útulku, kde se přítulnému a krotkému kozlíkovi, který byl na lidskou přítomnost očividně zvyklý a reagoval na povely jako vycvičený pes, dostalo potřebné péče. Personál už se spojil s jeho možným majitelem. Video si můžete pustit na Facebooku a Instagramu městské policie Brna. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: 14 hodin 22 minuty.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Face ID mě nepoznává.
1: Tohle jsou Miraj na Krokodýlo, vaše rádio, které vás pozve taky na brusle. Nejenom o tom, za malou chvíli, Krokodýlo.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: No a zítra už je nábřeží Svitavy od Bílovic až po Komárov už 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Na 16 místech podél řeky vás čekají koncerty, divadlo, prohlídky, přehlídky, výtvarné a rodinné aktivity, no a projížďky historickým parním vlakem. Hudební program nabídne mimo jiné kapely Švihadlo a Bombardák, takže se přijďte objevovat Svitavu z nové perspektivy a užít si den plný kultury, zábavy. No a celý program najdete na www.nabřežisvitavy.cz s krokodýlem.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
7: Zase nudná oslava nebo team building.
8: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: kroku dílu parádní Robbie Williams. Víkend, dáme vám tipy, kam vyrazit. No a taky sledujeme, co je nového. Petra dorazila, víme, co bude.
1: Hezké odpoledne a ve Slatině budou mít nový kulturní sál, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Disturb. Jedna lambáda. A taky Sebastián. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Kam v Brně, když je venku hezky? Přece do lanového centra Proud Brno na Lesné. Užijte si letní zábavu 10 metrů nad zemí, adrenalinovou houpačku, okruh sebejištění, skok na hrazdu nebo lanovku. Hned vedle vás čeká i týmová lukostřelecká hra Aero Game a lezecký program pro nejmenší po stopách veverky. Více na lanovecentrum.cz.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z Krokodýla taky aktuální počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes je tam příjemně, teploty kolem 30 stupňů. Zítra plus 32 a obloha bez mráčku.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Slatina získá nový kulturní sál za 292 milionů korun. Po několika letech příprav radní schválili zadávací řízení na zhotovitele stavby. Budova nabídne multifunkční sál a kavárnu. Stavební práce by mohly začít letos na podzim a potrvají zhruba 2 roky.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Kyjov si připomíná 900 let od jeho první písemné zmínky. Dnes večer zazní koncerty před radnicí. Zítra odstartuje slavnostní průvod a na Masarykově náměstí budou historické řemeslné stánky. V městském parku je připravený program zaměřený na mladou generaci. Neděle bude patřit tradicím, folklóru a dožínkovému průvodu. Rakouská horská služba úspěšně zvládla složitou akci za pomocí vrtulníků, při které zachránila 36 neskušených a mizerně vybavených turistů ze 3 rodin, včetně malých dětí v kočárku. Vzhledem k okolnostem si zachránění účet za zásah zaplatí sami. Necelý měsíc poté, co Španělsko porazilo ve finále mistrovství světa Argentinu, začne v zemi úřadujících světových a evropských šampionů domácí fotbalová soutěž. La Liga startuje jako první z velkých lig. Víkendový program úvodního kola je chudší o 4 odložené zápasy. Obhájci titulu Barcelona a její vyzývatel Real Madrid začnou až za týden, protože se jejich hráči vrátili z mistrovství světa později.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Hromadná nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 na 206 km ve směru z Brna do Vyškova. Kola naměří přes 2 km. Před Brnem směrem z Prahy to popojíždí mezi 175. a 196. kilometrem. Ucpaný zůstává příjezd do Brna po bratislavské dálnici D2 od 4. kilometru. Na trase z Vídně do Brna je 7-kilometrová řada na rakousko-českých hranicích u Mikulova. Pomalu to jede na cestě z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipů. Přímo v Brně se pak zdržíte v opuštěné směrem do Židenic a v obou směrech na Zvonařce před odbočkou na Dorny. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Vyspálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Jirka s vámi, no a teď už taky kolega Petr Holík, který mě střídá, taky vám prozradí, kde budeme dneska osvěžovat na velké jízdě Brnem, na bruslých kolech a koloběžkách.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Krokodýl. Krokodýl.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: A proto tam nepoboru. Krokodýláci, pěkné odpoledne, hezký pátek všem.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Tak šup z lesa třeba k vodě, krokodýláci, tam, kde je vám dobře, tam, kde je krokodýl. Bylo to i na Moraváku, tam jsme taky osvěžovali a myslím, že to stálo dost za to, Jirko.
3: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
4: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
5: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
6: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka, je to fakt super.
7: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
8: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: 103 zonky, příchuť malina, velice lahodné osvěžující pití rozdáno na Moraváku, rozdává se i dneska krokodýláci, protože dneska nás čeká cyklojízda. Sraz je v 19.30. Jedeme na brusných kolech, koloběžkách, sraz v Komárově, na parkovišti u restaurace naproti Lidlu. Tak se určitě připojte a taky se s náma osvěžte.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
9: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
10: Rozpálená do běla.
11: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
12: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
13: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
12: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
13: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
12: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
16: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
17: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
18: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
19: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
18: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
2: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na frekvence Moravy Vysočiny divokej Bill a hity Krokodýla. Speciálně vám, kteří jste včera přišli fandit na benefiční fotbalové utkání, nebýt na to sama proti IFE Modřice Česká republika. Mimochodem, tým kapitána Honzy Márošiho proti týmu kapitána Marka Kubíka a nebýt na to sama vyhráli 4-2 díky hetriku Milana Pacandy. I tobě, Milané Paci, zdravice do Blučiny, super, že jste včera kluci dorazili, i vám, divákům, kteří jste nádhernou atmosféru vytvořili. Krásná akce, pěkná práce a pro vás teď taky píseň plná krásy, vůně a květin. Flowers, Miley Cyrus.

0: Krokodýla do pátku Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, hlavně vám z Blučiny, kde už víte, jak včera Paci zařídil na Lesné hat-trickem vítězství Nebýt na to sama proti Ife. No jo, Milan to má pořád v noze. A vy máte blučinské hody, staví se Mája, píše Jaruška. Večer na fotbalovém hřišti vás čeká zábava, tak si to blučiňáci fantasticky užijte s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: A pokud nemáte Benelli nebo naftu, tak jděte natankovat, víme, kde to je nejlepší aktuálně právě dneska, 14.8. Benzín i nafta velice výhodně ve Slavkově u Brna u Splavu. A to je čerpací stanice Jolly Shopper. Natural 95 litr je za 38 korun 90 haléřů, nafta na Jolly Shopper ve Slavkově 41 koruna 90 haléřů za litr dieslu. Lehkou nohu na plynu, dobrou cestu přeje krokodýl a posíláme nejenom do Blučiny, a brakadabra od Lady Gaga.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
6: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
11: Káťo, jedeme do Olympia parku.
12: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
11: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
12: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
11: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
12: Proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Taky jste neodolali, krokodýláci, hezké páteční odpoledne s krokodýlem. Pozdrav všem před víkendem a zprávy má Petra.
1: Hezké odpoledne, zítra bude bitva na Kraví hoře, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Z rodbílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov už dnes a zítra. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už dnes anebo zítra na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. právě odbyla, krokodýláci. A mám tady pro vás Fine Young Cannibals. Bude John Cattle, Turn the Lights Off. Dáme si brouky.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pohodová muzika od Peťana Holíka z Krokodýla. A venku je dneska krásně. V Brně je 28 až 31, v Šepkovicích to mají těsně pod 30, Žďár je 27 až 28. Sobota, neděle, v podstatě s teplotami, které budou na Moravě 33 až 35, na Vysočině budou 31 stupňů. Zítra jasno, v neděli částečně zataženo.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brněnskou ubytovnu Pohoda na Cejlu čeká rekonstrukce. Přibližně 80 lidí, mezi nimi i rodiny s dětmi, se proto bude muset z budovy vystěhovat. Majitel chce s opravami začít během následujících 2 měsíců. Po rekonstrukci má objekt dál sloužit jako ubytovna. Majitel už tam ale nechce ubytovávat rodiny s dětmi. V roce 1645 se švédská vojska pokusila dobýt Brno a neuspěla. Tuto klíčovou událost 30-leté války každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která se koná o tomto víkendu. Hlavní program je v historickém centru na Špilberku a v parku na Kraví hoře, kde zítra tradičně ožije velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Vypukne v 16:45. Chorvačtí hasiči od noci zasahují proti rozsáhlému požáru, který ohrožuje známé přímořské letovisko Omiš. Před ohněm muselo utéct nejméně 1000 lidí. Podle dostupných informací je několik desítek lidí zraněných. Oběti na životech hlášené nejsou. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů. Požár je podle hasičů jedním z nejhorších v historii země. Mezinárodní automobilová federace zrušila omezení pro účast sportovců z Ruska a Běloruska ve svých soutěžích. Od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 mohli reprezentanti obou zemí závodit jen jako neutrální sportovci. Teď smějí startovat s národní vlajkou a v případě úspěchu jim bude hrát státní hymna.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vám hraje úspěšně Krokodýl, což je super, jsme rádi. Na silnicích pak vypadá situace v pátek odpoledne ve Špičce následovně, Máro.
4: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vážná nehoda osobního auta s dodávkou komplikuje provoz na trase z Brna do Uherského Hradiště před Bučovicemi. Postojíte si tady v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi 178 a 196 kilometrem. Dlouhé zdržení čeká řidiči také na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru. V Brně se zdržíte v opuštěné ulici v obou směrech. V Jihlavské ulici ve směru do centra u Hřbitova a popojíždí se taky ve Svatopulkově ulici ve směru do Maloměřic. A více než 5-kilometrová řada je na tahu z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Příjemný vstup do víkendu s Krokodýlem přeje Petr Holík, ať plánujete sport a nebo koncerty a zábavu. A že té zábavy bude Blučinské hody, Kyjovské slavnosti, 900 let města Vocvitav po Komárov, akce Překročme řeku a bude bitva na Kraví hoře, jak říkala Petra. A na Krokodýlu Hantec s Junkem.
1: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomity, co to znamená schrastit hoknu?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Green Day z Krokodýla do Žďáru na Vysočinu, ale i do Slavkova, kde se dneska chystáte na horký žeslíže nebo na traktory, jako Vildas Jaruš. Pohodu do pátku, nejenom s dobrým rokem a s Krokodýlem, taky s Hantecem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Jak je Hantec, tak říkáme Jankovi Hlaváčkovi zdarec.
2: Zdar jak smína z kroksny. Gómety, co to znamená schrastit hoknu?
0: A tohle docela ve štatlu gómali.
3: Jako obrat o peníze třeba.
4: Hokna je práce. Schrastit hoknu jako, nevím. Jo, najít si práci.
5: Najít si práci, no.
0: Jasně, najít si práci, super. Chválíme.
2: Schrastit hoknu znamená sehnat si práci. Po 50 jařinách už to je dost blbě, ale přeju vám, abyste měli štíkro a měli tak betelirin.
0: A možná se jste si teďka schrastili něco k snědku, tak přejeme dobrou chuť a posíláme k tomu taky Pink Raise Your Glass. Dobré odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
7: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
0: 16 hodin 24 minuty krokodýláci a mimochodem dnešní osvěžení proběhne na jízdě na bruslých kolech koloběžkách, takže v Komárově sraz je na parkovišti u restaurace naproti Lidlu v 19.30 a tam vás osvěží krokodýl.
9: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl.
10: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
11: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
10: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
11: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
10: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
15: Já chci hot dog.
16: Já mám chuť na matcha latte.
17: Taky beru hot dog a klid v autě.
14: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
18: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
20: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
21: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
15: Je dobré být spolu.
21: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rukolíbám při pátku mandraže, hraje vám Krokodýl, půl pátá, 4 minuty.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A mimochodem zítra nám ožije nábřeží Svitavy od Bílovic až po Komárov už 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Na 16 místech podél řeky vás čekají koncerty, divadlo, prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity i projížďky historickým parním vlakem. Hudební program nabídne mimo jiné kapely Švihadlo a Bombardák, tak přijďte objevovat Svitavu z nové perspektivy a užít si den plný kultury, zábavy a zážitku. Vstup na festival Překročme řeku je zdarma. Celý program naleznete na www.nabřežisvitavy.cz. Hezkou zábavu, krokodýláci.

0: Další den s tebou, Krokodýla, CTS 90, John Cicada, a máme čas zahrát si o 115 900 korun za tenhle zvuk. Zvuk rádia Krokodýl, tak já to pustím ještě jednou pro jistotu. Teď má hodnotu 115 900, takže vy, co jste plnoletí, souhlasící s výherním řádem našeho rádia a máte po ruce telefon a můžete se dovolávat, tak si tam vyťukejte číslo do studia 603 103 103 a jak se ozve Dua Lipa, tak je linka volná.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Legendární maďarsko-americký kouzelník Harry Houdini, Dua Lipa, Krokodýláci a Prachy za zvuky do ruky jdeme hrát Bacha.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Komu povedlo dovolat se, zakouzlil a je na lince. Tady je Petr, dobré odpoledne.
2: Zdeněk, dobrý den.
0: Zdenko, dobrý den. Odkud voláte, kde vás máme?
2: Pohořelice.
0: Pohořelice. Jste už po práci, máte pohodu?
2: Já jsem utekl z lázní.
0: Vy jste utekl z lázní? Ježiš. A pro?
2: No jenom na víkend.
0: Jo, na víkend, aha. Je to v lázních náročný, tam s těma soudružkama?
2: No a i se soudruhama.
0: A v jakých lázních to teď máte, tu kuru, Zdenku? Luhačovice.
2: Hodonině.
0: Hodonin, aha, dobře. Tak až se tam vrátíte v pondělí nebo kdy, tak si to moc krásně užívejte. Takže chápu, že vy budete plnoletej, švihák lázeňský, souhlasící s výherním řádem Krokodýla.
2: Ano, ano. Jo? A máme tam jednoho švíháka, no, který už je po 52. v lázni.
0: Po 52. Ježišmarja. Kolik má dětí po těch 52. lázinských kurách? Zeptejte se ho.
2: Věčně mladý.
0: Věčně mladý, to dobře. Jak se jmenuje?
2: To nevím, běhá jak srnice.
0: Takže moc pozdravujeme do Hodonina na dálku a ať to nezakecáme, od kouzelníka Harryho Houdiniho jdeme na zvuk za 115 900. Zní takhle. Tak než se vrátíte tam mezi ty srnce do lázní, do Hodonina, tak co myslíte, že toto je za zvuk, co se u toho děje za činnost?
2: Já si myslím, že to je ladění rádia prostě tím kolečkem.
0: Kolečkem na stupnici frekvenční. Dobře. Vy ladíte nejradši který rádio?
2: No to vaše.
0: No to jsem chtěl slyšet, kokodíl, samozřejmě. Kokodíl. Děkujeme, kokodýl děkuje. Tak arbitr se usmívá, co to znamená, nevím, poprosím, kdyby nám to vyhodnotil. Ladění rádia na frekvenční stupnici. Peníze dneska nevydá, ale zvedáme bank. Zdeňku moc děkuju, mějte se krásně v Pohořelicích a pak šťastný návrat zase mezi lázinské šviháky do Hodonína. Užijte si to, naschle, ahoj.
2: Díky, naschle.
3: Ještě ty vazníky. Potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi

0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet.

0: vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Zase nudná oslava nebo team building.
0: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Bezva pátek všem s krokodýlem. Pohodová balada z roku 1990, kapela Extreme, Víc než slova. To jsem mimochodem chodil ještě na elektroprůmyslovku. Tak zdravím všechny absolventy Elektra na Lenince, později Kounicově i profesory Martu Nečasovou, Pavla Čadíka a Vítka Koudelku. Zprávy má Petra Papančevová, bude pět za minutu a půl.
1: Hezké odpoledne, Brno si o tomto víkendu poprvé v historii užívá celoměstské hody, i o tom už za chvilkou.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Vojty Dyka, Intimity s klavírem, nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Za minutu pět. Po páté For the Cause, Stand By Me. Dáme tam Pitbulla s Kešou, Timber, bude jelen. Dáme si pomádu krokodiláci, když je takovýto dovolenkový léto. A pozdravíme všechny ročníky 70. Půl minuty a bude pět přesně.
5: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Těsně před pátou 28 až 31 stupňů měříme tady u nás v Brně ve Štatlu, kde se těšíme na hodový víkend. Šepkovice měří 29, Žďár je na 27 stupních. Vysočina, ta bude mít v sobotu, v neděli 31 stupňů. Zítra jasno, v neděli částečně zataženo. Morava bude mít 33 až 35 stupňů Celsia. Tak krásný víkend.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno o tomto víkendu poprvé v historii zažívá celoměstské hody. Hlavní část oslav bude zítra. Ve 13 hodin vyrazí od nové radnice průvod stárků a chas ze 23 brněnských městských částí. Projde centrem a v 15 hodin převezme představitel Brna hodové právo. Následovat bude tanec Moravské besedy. Od 16 hodin začne na náměstí Svobody hodová zábava, která potrvá až do 22 hodin. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách, a to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: V Lednici vznikly 4 neobvyklé záhony. Odborníci z Mendlovy univerzity do nich vysadili zhruba 40 druhů rostlin, které běžně rostou ve volné přírodě. Zkoumají, jestli by se některé z nich mohly uplatnit také jako okrasné rostliny v zahradách. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americkou dvojici Sara Eraniová, Nicole Melicharová-Martinézová 6-3 a 6-4.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu sleduje Krokodýl s Markem, známe komplikovaná místa.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po nehodě osobního auta s dodávkou je uzavřená silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště před Bučovicemi. Místu se raději vyhněte. Přerušovaná kolona je stále na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 km. V Brně si postojíte na Poříčí před Vídeňskou ve směru do centra a dále v opuštěné ulici ve směru do Židenic. A nakonec taky dobrá zpráva pro řidiče jedoucí z Rakouska. Kolona na hraničním přechodu u Mikulova ve směru do Brna se konečně rozjela. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vytválek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: hezké páteční odpoledne s Krokodýlem, zvlášť stárkům, stárkám, muzikantům, kteří jsou připraveni s vámi o víkendu v Brně tančit, zpívat a hodovat. A možná se bude i cifrovat, uvidíme. Děcka Zlatíčka nám řeknou, k čemu je řidičák.
1: Kdyby někdo neměl řidičák, tak byl zatkli pol.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jasná pomádová nálada s krokodýlem po čtvrt na šest při pátku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A do téhleté příjemné nálady samozřejmě chlapečci, holčičky, zlatíčka ze školky na Lesné a dneska se ptáme na řidičák. Děcka, k čemu je, na co ho máme?
2: Jede, on jede. A všem mohl jezdit v autě. Na auta. A i na motorku máme řidič.
3: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladňáky a taky tramvaje a trolejbusy.
4: Kdyby někdo neměl řidičák, tak by ho zatkali poldy.
0: No, kdyby neměl řidičák, tak by z toho bylo nějaký ty zatčení, myslím ještě úplně ne, a je spousta takových, co jsou opakovaně chycení a nemají řidičák. Na takový bacha.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Jinak samo sebou mít řidičský průkaz je velká výhoda, ať je to jakákoliv skupina krokodýláci, jak jste na silnici, víte, co dělat. A to je potřeba, to je důležitý. Doufám, že nestrácíte hlavu nejen na silnicích s krokodýlem při pátku, že si to užíváte a že se třeba s náma přijdete osvěžit a projet se bez řidičáku na bruslích na koloběžce dneska večer do Kyeniku.
1: Krokodýlí zvuky, pravdě do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Brno, že jo, víkendu tancem, budu tady hody v celém štatlu a to my milujem, tak jak Joy Van s Riptide.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio, hit za hitem.
0: Hody v Brně, mimochodem hody v Bločině, tam jsou to bločinské hody, i tam se krásně bavte, krokodýláci, a k tomu máme pro vás tip na pohyb, takový lehce sportovní, aktivní večer, a to právě dneska. Z Brno Inline CZ bude jízda na bruslých kolech, koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. A pojedeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude mít dost energie, tak může vlastně pokračovat až do Rajhradic. A už se chystá mimochodem Guláš Fest na září, tak se těšte, to bude super. Dneska sraz na jízdu na kolech, na koloběžkách, na bruslích na Hněvkovského v 19.30 na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu. Startujeme ve 20 hodin a jdeme na bruslých kolech, koloběžkách s krokodýlem. Užijte si to.

0: Bez přístupu k vodě zřejmě bloudila už dlouho. Naše odchytová služba ji odvezla klimatizovaným vozem do útulku, kde se přítulnému a krotkému kozlíkovi, který byl na lidskou přítomnost očividně zvyklý a reagoval na povely jako vycvičený pes, dostalo potřebné péče. Personál už se spojil s jeho možným majitelem. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Tak bacha na kozy, na kozlíky a vůbec na zvířata krokodýláci a buďte v pohodě, při víkendu bude krásně.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A pro všechny strážníky městské policie, ať nečerpáte spousty energie a všechno úspěšně a zdárně vyřešíte nejenom v Brně.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
4: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Zase nudná oslava nebo team building.
7: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
11: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
10: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan Plac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krakolíláci, doufám, že to u vás je. Je. 19. je tady za 20 sekund. Budeme hrát písničky na přání. Hezký páteční večer s Krokodýlem všem.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A dneska to zahájí Justin Bieber. Dáme Let Me Love You, další pecky budou pokračovat a právě teď je přesně 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A říkám si, ta teplota nahoře na kraváku musí jako už jít pomalu dolů, ale jak tam bylo 31, tak teď je tam bez dvou desetin 32 stupňů, takže Brno stále na teplotách mezi 28 téměř 32 stupni, Šepkovice 29, Vežďáře 27, před náma sobota, která bude zítra jasná, v neděli částečně zatažená, ale přesto horká, Morava 33, 35, Vysočina 31 stupňů Celsia. Tak si ta tropická vedra zase užijte, hezký víkend.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Slatina získá nový kulturní sál za 292 milionů korun. Budova nabídne multifunkční sál a kavárnu. Stavební práce by mohly začít letos na podzim a potrvají zhruba 2 roky. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách, i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. V Lednici vznikly 4 neobvyklé záhony. Odborníci z Mendlovy univerzity do nich vysadili zhruba 40 druhů rostlin, které běžně rostou ve volné přírodě. Zkoumají, jestli by se některé z nich mohly uplatnit také jako okrasné rostliny v zahradách.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem zdravíme. Na pomaličku se vylidňující a vyklidňující silnice. Kubo, kde jsou ještě komplikace?
4: Hezký večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u Brna na Vyškov na 25. kilometru se projíždí omezeně. Tržní v koloně očekávejte od exitu 190. V Brně v Žabovřeské ulici směrem ke Královopolskému tunelu u sjezdu na Žabovřesky částečně překáží osobní vozidlo s poruchou. Do 5 minut se zdržíte na kolišči v centru města u Cejlu od Moravského náměstí a kolona zůstává po nehodě před nájezdem na D2 na Bratislavu a Brno od Modřic. Pro Rádio Krokodýl z Globásu stánce Kuchtelšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký pátek všem s krokodýlem, ať jste doma, v práci nebo na koupáku, třeba na kraváku. Cyklojízda brusle už za hodinu výjezd. Vlastně sraz je v Komecu za půl hodiny. Pojedeme k Olympii, sraz Hněvkovského 19.30, bude tam Jirka a vám přeje stále krásný páteční večer Peťan Holík s tím, že spolu si dáme písničky na přání.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Dobrý start, krokolí lánci po 19. Vás všechny, co se přesouváte na cyklojízdu, zdravíme, dobře to tam doraste. Máte pořád ještě spoustu času a my jdeme na prvního telefonistu v písničkách na přání. Tady je Petr Holík. Hezký dobrý večer. No ahoj, Janičko, Řečkovice.
1: Ahoj, jako moje zlatičko, já tě mám moc ráda.
0: A to jsi zlatá, to jsi zlatá, to jsi miláček náš. Jsi v Řečkovicích, Janičko, kde tě máme?
1: Ano, ano, ano, pořád.
0: Takže blízko zamilovaného. Byla jsi na chalupě a budeš ještě na chalupě, nebo už ani ne letos?
1: Byla jsem na chalupě se podívat, když jak to tam vypadá.
0: Tak. Dobře, a přesuneš se tam ještě teďka na závěr léta, nebo se nepřesuneš?
1: No, vysoká tráva, člověče.
0: Vysoká tráva, no jo, no to tak je. Vysoká a se schlá. Koho pozdravíme dneska večer na víkend,
1: no,
0: řekni?
1: No, hlavně mýho přítele, protože včera, přece mě se stalo to, že mě pichla dozadu do krku, na levou stranu do krku,
0: no,
1: čela.
0: Čela, ano.
1: Já jsem přišla domů, protože jsem tam cítila jako ten botas, jo?
0: No.
1: To píchání. No, tak jsem přišla domů a on mi to vytáhl.
0: To je dobře, to je hodnej. Vím, že ztratil nedávno nějaký body, že to nebylo úplně dobrý, tak teďka už jsou ty body zpátky, tak je to super. Pepu zdravíme. Koho ještě pozdravíme?
1: No, hlavně tvojí rodinku.
0: Děkuju.
1: A kdo mě zná, kdo tam volá, Vítáře a Zuji Romilana.
0: Dobře, děkujeme, krásný večer a krásný víkend do Řečkovic. Ano, ano, ty jsou na bruslích za chvilku, tak se měj. Ahoj.
1: Ahoj.

Krásný večer, krokodýláci, hezký pátek, rozehráli jsme písničky na přání a to přímo kouzelně díky vanastovým věcem. Pozdravíme teď všechny, co jste z Lesné a co jste včera přišli na krásný benefiční fotbal mezi Nebýt na to sama a Ife z Modřic. Hráli legendy zbrojovky Paci neboli Milan Pacanda se svou oblíbenou sedmičkou, tak jako 2 roky naspátek na prvním fotbálku dal hat-trick, tak i včera dal hat-trick. Musíme pozdravit a zamávat do Blučiny, kde jsou mimochodem blučinské hody a díky tomu taky Nebýt na to sama vyhráli 4-2 včera nad Ife a byla tam spousta fantastických lidí. Byla i Hanka, která dneska si užívá pátek komplet na koupáku na kraváku a teď by ráda písničku od Krokodýla, od Hozíra Take Me to Church, prý protože nemá ráda škatulkování lidí obecně kvůli čemukoliv a navíc se mi tato písnička líbí melodicky. Pokud by to, Péťo, šlo, budu moc ráda, dík a z kraváku zdravím, Hanka. Hani, my zdravíme tebe nahoru na kopec, jsi tady vlastně kousek, takže na kravák tvoje hitovka. No a pokud tam seš do zavíračky, tak si to tam dneska na tom koupáku moc užívej. Pěkný večer.

0: Take Me to Church, vlastně sváteční, protože zítra máš, Haničko, svátek, tak všechno už dneska při pátku, všechno nejlepší.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Hankám, Haničkám, hrál Krokodýl teď speciálně teda Hance nahoru na Kraví horu, na deku, na vosušku, na pohodu a máme 7:45 pryč a vy pořád máte možnost se taky přidat, krokodýláci, 603-103-103. Kdo je teď na telefonu? Dobrý večer, tady Petr, haló.
2: Ahoj, Peťulko, tady je Peťa ze Žďáru.
0: No ahoj, do Žďáru, Peťo, nazdar, zdravím tě, čau, jak se máte?
2: Máme se dobře.
0: Takže pohodička, Míra není v práci, je tam s tebou.
2: Není v práci, ne.
0: Skvělý,
2: až
0: skvělý.
2: Pondělí.
0: Dobře, co máte na programu na víkend? Sobota, neděle, Peti, co bude?
2: No, nevím, asi budeme odpočívat.
0: Od neděle má začít trošičku pršet, takže do neděle má mít stále sluníčko, tak si to moc užívejte. Koho pozdravíme, Péťo, od tebe?
2: Pozdravíme tebe, mýho Míru, Jirku Vínera, když se nepřerazí na bruslích.
0: On naštěstí pojede v autě. Já kdybych tam byl, tak jenom na bruslích, ale Jirka jezdí vždycky v autě. On není bruslař, víš?
2: To je pohodlnější, no.
0: Přesně, ale jak říkáš, ať se nám tam nezabije. Ať se nám tam nikdo nezraní a nespadne. To je důležitý na té cyklojízdě.
2: Je jasný, potom Alex, oba dva Milany, všechny kometáky, zbrojováky a dneska dáme vítěznou od Queenu, že včera kometa porazila jej hlavu.
0: Kolik porazila jej hlavu v přípravce?
2: 3-0.
0: Nekecej, no tak to je ale sadomaso.
2: A ještě u nich doma.
0: Já vím, že jsme tady o tom mluvili asi se Zdenkem nebo s někým a někdo typoval, že 3-2 vyhraje Jihlava a vydá 3-0 kometa. No dobře, Brno modrobíle, pěkně. Jihlaváci, nesmutněte, vy jim to pak v soutěži vrátíte. Jdeme na super písničku, tady je Peťulko a mějte se strašně krásně při víkendu s Mírou. Zatím ahoj.
2: Čau.

0: Na Moravu, Vysočinu, do Znojma i k Hodonínu hraje Krokodýl písničky na přání. Mimochodem je to 5 minut, napsal Mira ze Znojma. Ahoj, ahoj, Krokodýle, mohli byste prosím zahrát Bohemian Rhapsody od Queenů pro mou drahou polovičku. Děkuju moc, Míra Znojmo. Míra, protože se dovolala Péťa a vybrala tady We Are The Champions, tak s touto písničkou pozdravíme tebe, tvou lásku do Znojma a příště nám prosím tě napiš i její jméno. Mějte se moc krásně i na 962 FM ve Znojmě a že nás ladíte. Děkujem, hrajeme stále na přání a přejeme hezký páteční večer všem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: pro tu naši modro-bílou familii a společnost. Komeťáci, dobrý večer.
1: A hity na psání.
0: Tak, přípravce, výhra 3-0 nad Jihlavou, pěkná práce včera, tak ať vám to takhle jde i dál, komeťáci, a my jdeme na objednávku tady z naší aplikace Krokodýlí. Píše nám Zdenda, ahoj Peťo, mohl bys prosím zahrát od Playa Hety The Summer is Magic, je to pro tebe, pro všechny posluchače, pro Mildu Hubatku, ke svaté Aně do pivovarské restaurace na Mendlák, a všechny moc zdraví Zdenek.

Léto je nádherný, krokodýláci užíváme, stále hrajeme, 19 hodin 31 minuta na přání, jste právě teď na Moravě, Vysočině, Břeclavi a Hodoníně a taky Jarda Dobeš, zdraví z Hodonína, rád by zahrál nějakou super písničku, takže Jarušku, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight na frekvenci Hodonína 95.4 FM.

0: Žáň je to psina, tohle je objednávka z Hodonína.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem a zvláště vám, co jste včera byli s náma na akci na Lesné. Druhý benefiční fotbal, nebýt na to sama versus IFE. Česká republika, divize Knorr Brems z Modřic. Mimochodem 4-2, výhra nebýt na to sama díky hetriku Milana Pacandy, kterého zdravím a mávám do Blučiny, kde se chystají a už se rozjeli blučinské hody. Bude to tam velký. A mimochodem na té akci včera vás byla spousta, byla krásná atmosféra, byla tam Hanka, co je teďka právě na kraváku, na koupáku. Byl tam i Jarda Dobeš z Hodonína, dorazil. No a ta písnička Save Me Tonight pro Jaromíra, pro Jaroslava, pro Bohuše, pro Petra, co přišli na akci Rádia Krokodýl, prý i pro mě jako moderátora. A líbilo se to včera, jak jsme to si to hezky udělali. Pro všechny, co přišli na Lesnou, děkuju, zdravím, mávám Jarda Dobeš a taky zdravím a mávám tamhle Leonce do Prušánek a Alex do kuchyně, do Hodonína. Jo, Alex to strefil, protože dneska nemá konečně noční, tady jen po kolika nocích, takže Alex přejeme pěkné relaxační odpočinutí a večer a jdeme na telefon, krokodýláci, 19.36. Kdo pak tam je, haló?
2: A dobrý večer, pane Petře, tady je Hrušovany.
0: Dobrý večer do Hrušovan, anebo do Beskyd ještě stále?
2: Stále do Beskyd.
0: Ještě stále Beskydy. Dokdy jste Beskydy, Jiříčku?
2: Zítra odjíždíme.
0: A těšíte se na odjezd, co?
2: Vůbec, protože mě pak od neděle čeká 9 dní, to tak v okně.
0: No, tak to musíš být pořádně odpočatej, doufám, že se ti to daří v Beskydech, co?
2: No, jakož jsme chodili nějaký tury a to tohle, tak moc ne, ale...
0: Prosím zvládnu. Tě, potřebuješ něco zhubnout a hnedka to bude lepší. Mimochodem, od té doby, co jsme se neslyšeli, kdo vyhrává v Žolíkovi?
2: Teďka vyhrál to tak.
0: A kolikrát vyhrála maminka? No, třeba včera, předevčírem, předpředevčírem.
2: Včera jsme hráli sedmu a sedm. Vyhrávali jsme tak nějak na stíračku, no.
0: Ale musíš chválit, říkat, maminka vyhrává, maminka je šikovná. Aličku zdravíme, krásný večer přejeme. Ať ti jdou barvy, jo, Ali, ať jdou barvy. Co chlapečci tvoji, když jste chodili ty tury, jako zvládají to? Alex si říká.
2: Tak to zvládá, že ten si vozí petel. Jiřán mrčí tak, jak já, když jsem byl dětce, no. Že to dlouhý, jo, a bolí o nohy.
0: Můj brácha vždycky říkával, jsme vyšli sotva z baráku, měli jsme to na vlak do Rejhradu, já nevím, kilometra něco a vyšli jsme těch 150 metrů. Teď to mě bolí nožičty. Takže ať je to lepší, prosím tě, koho pozdravíme, co si zahrajeme, Jiříku, řekni.
2: Nechám to zahrát tady nám, samozřejmě ke kartám, potom samozřejmě do Žďáru, Mírovi a Petulce, obon dvou Milanům, do Bystrca, druhýmu teda na Kotřiánku, pak samozřejmě Alex do Hronína, pak do Slavkova, Bajkrovi do Znojma, pak Zdenálovi, všem, co poslouchají, všichni to mě znají, hlavně to Peťo, Jiříkovi a pro komitáky.
0: Jasný, zdravíme Rajhraďáky, Hrušovaňáky a teďka vás všechny, co jste s náma kdekoliv v horách, v Alpách, v Dolomitech anebo v Jeseníkách a v Beskydech jako Troubilovic. Hezký závěr dovolené, Jirko, mějte se, krásný víkend, čauec, ahoj.
2: Díky moc, Peťulko, mějte, čau.
0: Čau, ať jde barva, Herko, ať jde barva.

0: Pro dobrou horskou náladu a závěr dovolené, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, tady je Krokodýl, hrajeme na přání, hezký večer, ve stále voláte, objednáváte, případně přes aplikaci 603 103 103, dobrý večer.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobrá vyhra.

0: Vu, ahoj, jak se tam
1: ahoj,
0: máte?
1: Ahoj.
0: Všecko dobrý, výtahy fungují, odjezdy, příjezdy. Taky jsem rád, taky jsem rád.
1: Tak je to všechno dobrý.
0: Hnedka po okře, ještě cítím to z tebe, je to dobře. Koho pozdravíme, Pavlíku, dneska s tebou?
1: Řekni. Pozdravím pana Šubrta, Martina, manžela Škovi, který mě vozí do Kuzínku.
0: Ano.
1: A chtěl bych zahrát jenom panu autobusákovi Zdenkovi, který měl pomohat teďka taky jednou. Potom samozřejmě do Brna, do Velkého Meziříčí a samozřejmě do Slavkova a do Žďáru, abych tam chtěl všechny pozdravit, všechny andělky, kteří to měl dneska problém a pomohli mě. Všem moc děkuju, samozřejmě svým vnoučatům a mimo synovi se vypově a jeho přítelky mější. Jinak vám vás všechny moc rád a chtěl bych hlavně pozdravit svého krokodíla, pana starostu z Velkého Meziříčí, ať vydrží si nám, myslím, že jsem rád, že něco takového udělal. Díky moc, ahoj, čau, čau.
0: Krásný večer. Děkuju, krásný večer, krásný víkend.
1: Ahoj, krásný
0: Dominik,
1: večer,
0: Diego, Alex, Denisa, ahoj, Eliška, čau. Filip a Míša, Rantířov, máváme, mějte se, ahojte, čau.
1: Oni všichni se dějou telefonu, jdou tam.
0: A proto jim máváme, ahoj.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Rádio Krokodýl a hity napsány.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem a schází se mi to tady z 95.4 FM, to znamená od Hodonína, protože vypadá to, že tam máme nějaké narozeniny na Janáčkově v neděli, ale předtím musíme ještě do Prušánek, protože ty, když jedete tím směrem, tak jsou dřív než Hodonín nebo pár kilometrů.

metrů. A v Prušánkách máme Lonku, která píše, že by chtěla zahrát písničku, protože si prej ani nedokážeme představit, jak už se nemůže dočkat, že ta dovolená 14-denní skončí a ona zas uvidí Ivetku a sestru Renatku. Tolik se těším, nemůžu se vůbec dočkat, nemůžu už ani dospat. Ať se s nimi po tak dlouhém volnu přivítám a Ivetku zase v pondělí objímám z celého srdce. Nedovedete si to představit, jak už se do té práce těším. I když ona, když jí chci obejmout, nebo když ona chce, abych jí obejmula, na to vždycky řekne, no, ona určitě. Ona stojí vždycky tamhle kilometr přede mnou. Takže ať to rychle uteče, Lenko, a ať se brzo vidíte s Ivetkou, tvým zlatíčkem, s šéfovou i s Renatkou, ať se nejenom obejmete, ať se ze sebe těšíte. Tak to je jedna speciální objednávka. No a pak pozor, jedna narozeninová od relaxující Alex dneska, konečně po 4 nočních doma. A Alex zdraví všechny, co máte o víkendu narozeniny, ale nejvíce svojí mamince Danušce z Janáčkovy. A jednoduchý vzkaz, mami, ty víš, jak to cítím. Krásný narozky a měj štěstí na rozdávání. Všechno nejlepší, tvoje Alex. Yeah,

0: Hity na psání.
1: Krokodýláci, krásný večer páteční všem. Alanovi, Silvě k svátku, Hance k svátku zítra, Jáchymovi na neděli. Doufám, že to, co jste chtěli slyšet, že jste slyšeli, a jdeme na poslední telefonát. Mimochodem, cyklojízda start za asi 7 minut u toho Jirka. Doufám, že to stihne i Péťa Proroková z Komecu z práce. Peťko, hezký večer. No a kdo to dneska uzavírá? Myslím, že má velmi dobrou náladu. Halo, dobrý večer, Petr.
2: Guten Tag.
1: Guten Tag. Nebo Guten Abend. Halo, Guten Abend.
2: Já.
1: Jak je v Šepkovicích? Co, Zdeňo? Máš dobrou náladu dneska.
2: Víte, úžasná pohoda, je tady Aranka.
1: Ano, dobře. Ahoj, Ari, ahoj, ahoj. Konečně taky přijedeš, Ergot. Super, super, super.
2: Bylo to v plánu a povedlo se.
1: A co děláte? Máš tady sebou to svý elektrokolo, nebo si teď dáváte zatím jenom kávičku?
2: No, bohužel elektrokolo mám sebou, no, už jenom elektro, no.
1: Dobře. Ale Zdeněčka nám šetří, protože on to má takový náročnější teďka. Takže Zdeněčku chválím, že tady máme Aranku, špica, super paráda. Koho pozdravíme krom Aranky ještě, prosím tě teda?
3: Pozdravíme ty vysmáty Slavkováky, Pavlíkovi, Ganštovi do Mezříče a všechny ty krokodiláky. Nebudem to zdržovat, my tam máme rozdělanou výbornou večeru.
1: Jo, vařil jsi ty nebo vařila Aranka? Pochlup se.
3: To je kamarádky, kamarádky.
1: Jo? A co jste navařili dobrého? Obrácený řízek, neboli řízek na ruby, nebo špízy, nebo...
3: Tady sekaná bramburky, já jsem měl nějaký stejky, salátek je tady.
1: Tak dobrou chuť, nenechte se rušit, jinak zdravíme Slavkováky, šli na horky, že slíže na traktory, mají takovej rokovej večer Slavkováci, tak ať si to taky užívají. A vám dobrou chuť a pohodu, dobrou náladu, hezký víkend s Arankou. Čau, Zdeny, ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ano.
3: Čau, Peťane.
1: Ahoj.

0: Tak to je na život krokodýlat. Ještě jsem se podíval do aplikace, to jsem neměl dělat. Jsou tam nějaký 4 pozdravy, tak to musíme ještě rychle vyřešit. Bytě za 2 minuty 8. Mimochodem Peťa to stíhá na cyklojízdu. Super. Zdraví nás Petr. Chtěl by zahrát pro Nordic Processor písničku, takže zdravíme Nordic Processor. Pozdravíme do Žabčic. Ladu, Ivet, pro všechny, který jsem nakazil rádiem Krokodýl. Poslouchají kamarádi střední Čechy. Jedete pecky, Péťo. Libor z Orlíku. Liborku zdravíme na Orlík. Super, dík, že ladíte. A ještě poslední pozdrav. Zdravím, chtěl bych písničku pro bývalý kolegy z Nordic Processoru v IBM. Jo, to je vlastně Péťa, který se podepsal až dodatečně. Takže všetkých kolegů bývalých pozdravuje srdečně. Peter, tu těž Petera na telefonu je taky, myslím, taky Peťa, ne?
1: Ahoj, krokodýle. Prosím o zahrání písničky od Lady Gaga, Alejandro, a bude to pro vás do studia, pro všechny posluchače tohoto skvělého brněnského rádia a příznivce Hantecu. Tak zdar jak svině, Petr, čau.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: I po 8 večerní další hity Krokodýla. David Guetta, Gone Gone Gone. Savage Garden. A bude taky Tereza Mašková. Když vidím náš tak to vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: V sobotu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasno, mělo by to být bez bouřek. Teploty budou kolem 32 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Slatina získá nový kulturní sál za 292 milionů korun. Budova nabídne multifunkční sál a kavárnu. Stavební práce by mohly začít letos na podzim a potrvají zhruba 2 roky. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. V Lednici vznikly 4 neobvyklé záhony. Odborníci z Mendelovy univerzity do nich vysadili zhruba 40 druhů rostlin, které běžně rostou ve volné přírodě. Zkoumají, jestli by se některé z nich mohly uplatnit také jako okrasné rostliny v zahradách.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka s vámi, krásné léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Doufám, že si s námi užijete i dnešní jízdu na bruslých kolech a koloběžkách. My jsme Krokodýl, hrajeme vám.

Na kroku dílo Savage Gardenu a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký byl týden z jejich pohledu tady ve městě. A mezi tím další ty krokodýla.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Včerejší večer patřil nad Brnem a Jižní Moravou zatmění slunce. Lidé ho sledovali snad ze všech koutů ve městě. Všetně okolí hradu Špilberk, no a Krokodýl byl přímo u toho. My jsme byli na Medláneckém kopci a zeptali jsme se vás, jak se vám líbilo?
2: Super. Toto se jsem očekával.
3: Bylo to krásné. Bylo to super. Měli jsme za tou věcí sklíčka, brýle a šlo vidět krásný 85% zatmění.
4: To bylo skvělé, bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Prostě od planetárie zajistěné brýle, prostě výborné.
1: Tak takhle jste si užili zatmění slunce nad Brnem. Díky všem, kteří jste si ho včera sledovali i společně s námi s Krokodýlem třeba na Medláneckém kopci.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na kruhu díl ATC, no a za okamžik se spojíme taky s brněnskou zoologickou zahradou. Dáme vám tip, kam vyrazit už za malou chvíli na kroku dílu.

Podolín. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen hlásí svou polovinu a já vás opět lákám do brněnské zoologické zahrady. Tentokrát pozvu na vernisáž a výstavu pana Davida Hajnala s názvem Mongolsko, země posledních kočovníků a modrého nebe. Výstava bude probíhat v naší mongolské jurtě v horní části zoologické zahrady a vernisáž je naplánovaná na sobotu 23. srpna v 5 hodin odpoledne. Pokud by vás Mongolsko zajímalo ještě více, tak pan David Hajnal bude mít v zoo i přednášku, a to o týden později, kdy se v zoo koná i další oblíbená akce, a sice Den adoptivních rodičů a parťáků. Zapište si tedy datum 29. srpna a my se na vás moc těšíme. Otevřeno jinak máme každý den od 9 do 7. Pokladně zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně jezdí i náš zoovláček a je otevřen i náš sezónní vstup nedaleko Kníníček. Užívejte zbytek prázdnin, jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do zoo, tip pro vás na víkend.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Podíváte večerní z Krokodýla Katy Perry. Hity třeba i všem taxikářům, Eurythmics. Do Tišnova poletí jedna pusa. Od Činasky krásný večer.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V sobotu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasno, mělo by to být bez bouřek. Teploty budou kolem 32 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Slatina získá nový kulturní sál za 292 milionů korun. Budova nabídne multifunkční sál a kavárnu. Stavební práce by mohly začít letos na podzim a potrvají zhruba 2 roky. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. V Lednici vznikly 4 neobvyklé záhony. Odborníci z Mendelovy univerzity do nich vysadili zhruba 40 druhů rostlin, které běžně rostou ve volné přírodě. Zkoumají, jestli by se některé z nich mohly uplatnit také jako okrasné rostliny v zahradách.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Parádní, parádní. Páteční večer vám přeje od mikrofonu Krokodýla Jirka Vínare. Tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýla nabízíme a teď už taky s kolegou Jarkem Hemalou přejeme parádní večer.

štěstí. Na vině krokodýla vás všechny zdraví, Jarek Hemala, rozjíždíme páteční krokodýlí pelíček s datem 14. srpna. Perfektně si užijeme nejenom dnešní noc, ale samozřejmě víkend, který je před námi. Tak pojďme na to, dnešní noc je tady, hezký poslech.

0: opustila.
1: Krásnou noc, Alan dnes slaví svůj svátek a tak pánům všechno nejlepší, možná vyslavíte narozeniny či hezké výročí, tak všem oslavencům, kteří dnes při pátku 14. slavíte, budeme hrát hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnskou ubytovnu Pohoda na Cejlu čeká rekonstrukce. Přibližně 80 lidí, mezi nimi i rodiny s dětmi, se proto bude muset z budovy vystěhovat. Majitel chce s opravami začít během následujících 2 měsíců. Za půl roku fungování neakutní záchranářské linky 800 140 155 přijali jihomoravští operátoři 4,5 tisíce hovorů. Je v provozu každý den, včetně víkendů a svátků, od 7 do 19 hodin. Jejím cílem je ulevit tísňové lince 155. Kyjov si připomíná 900 let od jeho první písemné zmínky. Zítra odstartuje slavnostní průvod a na Masarykově náměstí budou historické řemeslné stánky. Neděle bude patřit tradicím, folklóru a dožínkovému průvodu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

Páteční pelíšek se nám krásně rozjíždí dál, skvělé hity jsou připravené, vy jste připraveni si, jak se patří, užít třeba právě v některém z barů, hospodek a restaurací, tam si dáváte něco dobrého, takže na zdraví, pokud i k jídlu, ať vám chutná a ať vám chutnají také hity. Co pro vás máme tady na Krokodýlo?

Ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek, pěknou pohodovou noc. Mnozí vyrážíte na víkendy a stále jste ještě na cestách, užíváte si, anebo ještě rychle všechno zvládáte v tom pracovním procesu, abyste mohli vypadnout a víkend si užili, ať je to jakkoliv, držíte vlnu Krokodýla, což je dobře, a my vám budeme hrát hit za hitem.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Slatina získá nový kulturní sál za 292 milionů korun. Budova nabídne multifunkční sál a kavárnu. Stavební práce by mohly začít letos na podzim a potrvají zhruba 2 roky. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. V Lednici vznikly 4 neobvyklé záhony. Odborníci z Mendelovy univerzity do nich vysadili zhruba 40 druhů rostlin, které běžně rostou ve volné přírodě. Zkoumají, jestli by se některé z nich mohly uplatnit také jako okrasné rostliny v zahradách.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Jarek Hemala s vámi, krásnou noc vám přeji, pohodu, dobrou náladu. Tak co, když se ohledneme zpět tento týden, všechno jste zvládli na pohodu, i ty vedra, doufám, že ano, teď si budete moci zrelaxovat o víkendu, příjemně vám budeme hrát nejenom skvělé hity, ale příjemné to samozřejmě bude i v třeba kruhu známých a přátel a rodiny. Tak odpočívejte, teď v plíšku, další ty, Jarek Hemala přeje krásnou noc.

Půlnoc se nám blíží, před námi další skvělé hity, pokud jste ještě stále v práci a makáte, ať vám to utíká. Někde v tom pracovním procesu jste neustále stále nepřetržitě, a to třeba v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních, tak tam vás zdravíme a z Krokodýla vám posíláme další hity.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio

Výbava pro prvňáčka letos vyjde na 3300 korun, stejně jako loni. I to proberme teď na Krokodýlu, protože spousty z vás to řeší samozřejmě. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos ve slevových akcích průměrně na 3350 korun, což je podobně jako loni. Ceny jednotlivých položek se ale v porovnání s předchozím rokem výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky či obaly na sešity, naopak nejvíce zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou zůstává školní aktovka, která letos vyjde v průměru na 1614 korun, tedy o 18 korun levněji než loni. Vyplývá to z poslední analýzy. Tak, kolik vás vyjde prvňáček? Možná ta částka je daleko vyšší. Tak to zvládněte, no a kdyby náhodou Krokodýl má soutěž, prachy do tvý ruky, třeba ten bank získáte.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

nic se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Archeologové našli při výzkumu na Parnštejně dělové koule z neznámého obléhání. A tak samozřejmě je to pěkné, že se stále něco nachází a bádá. Ano, více než 60 zlomků dělových koulí, které dokládají dosud neznámé obléhání hradu Parnštejn, našli archeologové při výzkumu na prvním předhradí hradu. Jejich nález dokládá informaci z jediné kroniky, kterou měli všichni dosud za vymyšlenou. Okouknout to budeme moci. Vypravit se určitě na Parnštejn můžete, užít si to. Teď se ale vypravíme my společně za dalšími hity. Jarek Hemala, přeje hezký poslech.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.